vámi je Rádio Blaník a my jsme rádi, že jste i v noci s námi. Je čtvrtek 6. srpna a svátek má Oldřiška. Přejeme všechno nejlepší. A co se před lety událo? Dnes je to 23 let, co ex-prezident Václav Klaus jmenoval Pavla Rychetského do čela Ústavního soudu České republiky. Psal se tehdy rok 2003 a před 61 lety skupina Beatles vydala v Anglii album Help ze stejnojmenného filmu. Bylo to v roce 1965. Tolik výročí a teď už pro vás na Blaníku máme další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno. K ránu od jeho západu přibude oblačnosti, může také pršet a objeví se výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 20 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, na většině území se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne i silné. Večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 28 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Na pláži u moře,
3: ve stínu Eiffelovky,
2: anebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

Noc trávíte s Rádiem Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je čtvrtek 6. srpna a svátek má Oldřiška. Narozeniny dnes oslaví například bavič, moderátor a publicista Petr Novotný. Je mu 79 let. Dalším oslavencem je bývalý český reprezentant a mistr světa v rychlostní kanoistice Karel Kožíšek a tomu je dnes 49. Narozeniny má taky herečka a zpěvačka Hana Holišová a té je čerstvých 46 let. Všem dnešním oslavencům blahopřejeme a teď už vám z Blaníku posíláme další české písničky, ať se vám hezky poslouchá.

0: počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno. K ránu od jeho západu přibude oblačnosti, může také pršet a objeví se výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 20 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, na většině území se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne i silné. Večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 28 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Na pláži u moře,
3: ve stínu Eiffelovky,
2: anebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: S vámi je Rádio Blaník. Pěkné ráno přeje Martin Ledinský. Je čtvrtek s datem 6. srpna a teď pojďme na malý výlet do minulosti, konkrétně za internetem. Dnes je to 32 let, co začala fungovat první webová stránka na světě. Psal se tehdy rok 1991 a jednalo se o webinfo.cern.ch. U nás v České republice byl největší nárůst internetových stránek a domén kolem roku 2007. A když už jsme u toho, tak jedním z webů jsou taky naše stránky radioblaník.cz. Tak se na ně podívejte, najdete tu mnoho zajímavých věcí, včetně rozhovorů, které proběhly v našem živém vysílání. Z Rádia Blaník přejeme hezké ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 6. srpna. Dnes má svátek Oldřiška a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Půl osmé večer začíná v Dobříši 6. ročník letního festivalu hudby na zámku. Potrvá do 9. srpna. V Liberci proběhne osazování nových nosníků na rekonstruovaném mostu v Londýnské ulici. Na obnově 30-metrového mostu dělníci pracují už od května. Eurocentrum v Jablonci nad Nisou hostí 15. ročník bižuterní a sklářské výstavy Křehká krása. Představí se 51 firem. V pražském veletržním areálu začíná putovní výstava Harry Potter, která představí pohled do zákulisí filmu a kouzelnického světa. A v pravé poledne se bude na Vinohradském hřbitově v Praze konat poslední rozloučení s divadelním a filmovým režisérem, pedagogem a emeritním ředitelem Pražského divadla na Vinohradech, Františkem Laurinem. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
0: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
0: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
0: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
2: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
3: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.

0: Dobré ráno vám přeji, posloucháte Rádio Blaník a v této hodině to hraje jenom hezky česky. Tak si to užívejte. Vedra pokračují, ovšem sem tam se během dne mohou vytvořit i bouřky. Ale pozor, stejně jako včera, může během chviličky dorazit neskutečná smršť, která nás může překvapit na silnicích. To si takhle jedete, svítí sluníčko, před vámi černé mraky a pak to přijde. Co bychom v takové situaci měli dělat, když začne prudce pršet a není vidět na krok? To nám v úterý protradil náš dopravní expert Honza Rýdl.
1: Zpomalit, nejenom že stěrači, ale zkontrolujte si, že svítíte i zezadu. Připomínám delší brznou dráhu, větší rozestupy mezi autama. Tohle opravdu není úplně žádná selanka. Počítejte s tím, že kromě deštičku může přijít taková ta opravdu vodní těžká clona, najednou spadnou nebesa, jo? Tak pozor na to.
0: Takže na svých cestách buďte opatrní, ať dobře dojedete. Mimochodem, připomínám, že náš dopravní expert Honza Rýdl je tu pro vás každý úterý mezi 16. a 17. hodinou a vy se ho můžete na cokoliv ptát. Takže opět příští týden.
2: Rádio Blaník. Hezky česky. Celé léto.
0: Vlasta Sokolám se je krásný start do nového dne a teď už posílám, ano, další hezké české písničky.

0: Je s vámi Rádio Blaník, které vám každé ráno v tomto čase hraje jenom hezky česky, stejně tak v poledne, ale taky hrajeme na vaše přání. Podle vás je to každý večer vždy od 19 hodin a pokud byste chtěli někoho potěšit i vy, klidně můžete nechat zahrát, ale je potřeba, abyste si o písničky psali v předstihu přes naše internetové stránky radioblaník.cz. Tak se tam koukněte a udělejte radost vašim známým. Za chvíli čerstvé zprávy a pak budeme pokračovat hezky česky. Už se blíží půl šestá a já vám přeju dobré ráno s Blaníkem.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
3: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
2: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
3: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
2: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
3: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
2: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
3: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
4: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
4: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Řeky v Česku mají jen zlomek obvyklého průtoku. Málo vody je taky v přehradách. Třeba v povodí Moravy má zároveň většina nádrží přibližně o třetinu méně vody, než odpovídá běžnému stavu. Mělník znovu vypíše tender na opravu koupaliště. Výsledek toho původního, který se týkal kompletní proměny, totiž zásadně převýšil očekávané náklady, a to o 100 milionů korun. Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku zřejmě nebudou komunální volby. Nepodařilo se tam totiž sestavit kandidátku. Lhůta pro jejich podání skončila v úterý odpoledne. Jev El Niño může uvrhnout 50 milionů lidí do akutního hladu. Podle Světového potravinového programu už nyní čelí vážné potravinové nejistotě 225 milionů lidí v 45 zemích světa. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. V Čechách dojde ke zmírnění teplot, ale na Moravě a ve Slezsku bude stále horko. V Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky a někde můžou být i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na Moravě a také ve Slezsku bude ještě jasno až polojasno. Na západě až oblačnost s možností přeháněk anebo bouřek. Dnešní nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ale ve východní polovině Moravy a Slezska bude až 37 stupňů Celsia. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.
3: Pohodové české rádio.

0: Za námi další hezká česká písnička. Rádio Blaník je s vámi i ve čtvrtek ráno. A zítra si společně dáme další letní koncert, kde si těch českých písniček užijeme taky do sytosti. Tentokrát se na vás těšíme v Chomutově, kde to všechno odstartuje krátce před 16:30 na náměstí 1. máje. Mimochodem, pokud byste se chtěli ve městě zdržet, rozhodně neprohloupíte, co například Chomutov nabízí. To mi prozradil primátor pan Milan Merc.
1: V první řadě to je Kamencové jezero, na které já pravidelně chodím a je tam spoustu návštěvníků, nejenom z Chomutova, ale z širokého okolí, takže možná návštěvníci koncertu Rádia Blaník Kamenčák navštíví. Je to unikátní místo vlastně už z hlediska světového. No a samozřejmě je tady spoustu dalších věcí. Je to zoopark, který je nejnavštěvovanější záležitostí v Ústeckém kraji, na to jsme velice hrdí. No a nerad bych zapomněl vlastně na vyhlášenou zmrzenu, protože v Otvicích tam se tvoří velikánské fronty, protože ta zmrzena je vyhlášená. A vlastně je to takový vzor, protože i výborná zmrzena se dá sehnat a koupit na mnoha dalších místech, takže prostě do Chomutova se vyplatí i za těmito zážitky přijet.
0: Určitě neprohloupíte a doporučuju, v Chomutově se vám bude líbit. Rádio Blaník. Vlasta Suk se s vámi loučí a za chvíli už odstartuje čtvrteční Dobré ráno. Užijte si to.
2: Příběhy s dobrým koncem. Přesně takové máme nejraději. A nyní vám mohou přinést i něco navíc. Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole? Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Už v pondělí 10. srpna se dozvíte víc. U nás na Blaníku.
3: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/rádio. Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Svět je plný bláznů, zpívala Leona Machálková na Blaníku a možná si to říkáte, když teď takhle po ránu vstáváte po té horké tropické noci. Nebojte, nejste v tom sami. Michal Tučný u nás čeká v té příští hodině.
1: Koukám, jak celá země vstává.
0: Uslyšíte i Tomáše Kuse. A o letním ránu budou zpívat holky. Protože je tady další letní ráno. Je čtvrtek 6. srpna. Za 4 minuty bude 6. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
4: Ještě tady, Broučku, vidíš?
5: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
7: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes po ránu a ještě dopoledne polojasno. Na Bruntálsku postupně více oblačnosti. K večeru pak přibude oblačnosti na většině území a přidají se přehánky a bouřky. Naměříme ale stále tropických 33 stupňů. Tolik o počasí, teď zprávy s Monikou.
2: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody.
2: A nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
2: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Za současné sucho může už loňská zima. Teplotní rekordy padaly na desítkách stanic. V Českém Krumlově vznikla nová lávka.
8: Rádio Blaník.
9: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Sucho v Česku se každým dnem prohlubuje. Předznamenala to už loňská zima, během které byl podle geologů a hydrologů z Univerzity Karlovy extrémní nedostatek sněhu. Situaci pak následně zhoršily také suché jarní měsíce. Zatím ale podle dat nejsme na extrému ze srpna 2018, který byl nejsušším srpnem v historii měření. Rychle se ale k němu blížíme. Několika týden po sobě padaly teplotní rekordy. Rekordy za včerejšek hlásí 91% stanic, tři desítky z nich pak naměřily nejvyšší teplotu v historii. V Jihomoravské Strážnici už po třetí v řadě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. I včera tam naměřili 41 stupňů Celsia. Dnes bude nejtepleji opět na Moravě a ve Slezsku až 37 stupňů. Merklín na Plzeňsku opravuje rozsáhlý zámek. Nyní dokončuje přestavbu kinosálu v patře za víc než 4 miliony na společenský sál. Jak říká starostka Jana Nováková.
10: Až bude zrekonstruovaný ten sál, to asi se bude čím pochlubit. Jsme udělali celou střechu, tu jsme teda dělali na třikrát na etapy. Dostali jsme teda z Plzeňského kraje vždycky nějaký příspěvek na to. Pak jsme tam měnili plynový topení, kotle, takže to taky stálo hromadu peněz.
9: Merklín vlastní zámek už od roku 1990 a postupně do něj dal už 25 milionů. V Českém Krumlově vede do centra přes společnici Nová lávka. Je v Jelení zahradě, kde stavba navazuje na projekt úprav přístupových cest Králu klášterů. Chodci se tak po lávce snadněji dostanou do historického centra města. Stavba je dlouhá 630 metrů a přišla na skoro 6 milionů korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
8: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Tak dobré ráno po další tropické noci v řadě, ale dneska by to mohlo přijít a mohlo by se alespoň částečně ochladit, abychom se i v noci mohli konečně vyspat. No uvidíme, podíváme se na to v počasí, zeptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu už za pár minut, teď ale Michal Tučný. No koukáme, jak celá země vstává, tak dobré ráno, je 6.

0: světě dokola.
1: Na Blaníku v dobrém ránu Tomáš Klus a dokola. A tak pořád dokola. I dneska čekáme na písničku Slunce dál svítí.
2: Slunce dál svítí.
3: Na rádiu Blaník.
1: To je totiž naše hymna, víte? Kterou jsme si nadělili před 2 lety k 25. narozeninám na Blaníku. A právě i Tomáš Klus si v ní zaspíval. Hned na začátku tam je, poslouchejte.
4: Znám místa, kde úsměvem se nešetří.
1: No a taky si tam zaspívali další, které znáte z našeho vysílání. Tereza Mašková, Jindra Polák, Igor Timko s No Name, Kateřina Marie Tichá, Xindl X, Petr Kolář tam je, Olga Lounová. No a vám to může vynést nejmíň 5 000 korun, ale může to být i víc. Jak? No je to strašně jednoduché. Vaším úkolem je prostě si tuhletu naši hymnu odchytit v našem vysílání a jakmile dozní, tak se dovolat jako první na naše studiové číslo 800 109 109. Tím se dostáváte do hry. No a potom už to pokračuje dál. My vám pustíme ukázku z této písničky a na vás je prostě uhodnout, kdo v té ukázce konkrétně zpívá. No a když to dáte, tak vyhráváte 5 000 korun na ruku. No a když to nedáte, tak dostanete cenu útěchy a těch 5 000 korun přechází do dalšího kola.

0: A naposledy to někdo nedal. To znamená, že dneska se hraje o 10 tisíc. Tak hodně štěstí.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A o tom slunci, jak dál svítí, to bude za chvíli. Mrkneme se na počasí. Teď Rednex, Víš over here na Blaníku. 8 minut po 6. Dobré ráno.

0: Wish you were here a Rednecks na Blaníku. Větráky v noci běžely na plné obrátky, člověk hledal místo na posteli, které ještě není tak prohřáté. Peřiny už dávno ztratily svou funkci. Blíží se vysvobození, to se dozvíme třeba právě teď.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Poslední dny byly ve znamení extrémních teplot a padaly i teplotní rekordy. No a jestli padne nějaký dnes, tak to probereme s Eduardem Novotným z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno vám i posluchačům, zatímco ve východní polovině Moravy a ve Slezsku převládá polojasno. Na zbytku území máme aktuálně oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky, ojediněle pak i bouřky se vyskytují v pásmu od jižních Čech a Vysočiny až po východní Čechy a Jeseníky. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 22 a 17 stupni. Nejtepleji je v centru Prahy a také na stanici Hošťálková na východě Moravy, kde je přes 28 stupňů, takže tam velmi teplá noc.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Tak v Čechách bude oblačno a zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku to bude trochu jiné, tam bude zpočátku slunečno, pouze v západní části Moravy až oblačno a můžou se vyskytnout přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se však obloha zatáhne i na zbytku Moravy a Slezska a místy se taky přidají přehánky, a to bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty dnes očekáváme 27 až 32 stupňů, takže mírné ochlazení oproti včerejšku. Ve východní polovině Moravy a ve Slezsku bude 32 až 37 stupňů, takže tamto ochlazení se ještě neprojeví a vítr čekáme slabý proměnlivý.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: No tak snad. Kdeže je těch 17 stupňů, a tam jedu? Kežbirka, s tebou je kříž, teď na Blaníku. Za minutu bude 6:45.

0: La Sketchupa, The Ketchup Song, nebo taky Asarehe se říká téhle písničce. Tropy dávají zabrat nám všem a představte si, že jste lední medvěd. To je asi jako kdyby Eskimák musel v peřové bundě běžet maraton po Sahaře. V pražské zoo přišli s parádním nápadem, ledním medvědům nasypali do výběhu zhruba 3 tuny ledu a nejenom proto, aby se uchladili, medvědi si z ledových kostek udělali i hřiště, váleli se v nich, hráli si, hledali v nich schované dobroty a chovatelé říkají, že je to baví skoro stejně jako děti první sníh. Takže až si dneska budete stěžovat, že je vedro, vzpomeňte si právě na lední medvědy a pokud vám někdo přinese 3 tuny ledu až domů, tak asi je jasné, že vás má opravdu rád. Trošku mi to připomíná hru Dobytí severního pólu od Zimmermanu, kde si vlastně povídají o tom, jaká kamna si koupí, až se vrátí domů, aby nezmrzli. Tak my si teď povídáme o ledu. Krátké zprávy už za chvíli, teď je 6.21. Radio Blaník.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
4: Nejlepší letní úlovky. Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
5: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
6: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A čím je naše výroba výjimečná? Nejmodernější technologie pomáhají našim lidem tam, kde je práce nejnáročnější. Protože v Broze jsou vždy na prvním místě lidé. My inovujeme, vy rostete. Broze. Společně silnější.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
9: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
10: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
2: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
3: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Sucho v Česku pokračuje, z tuzemských řek mizí voda. Třeba přítok do Orlíku, největší české vodní nádrže, není nejnižší od 80. let minulého století. Primátorka Věra Palkovská odchází po 28 letech z vedení Třince. Zároveň opouští taky komunální politiku. Do čela osobností pro Třinec se postaví její dcera a městská radní Lucie Fremrová. Počet obětí rychle se šířící eboli v Kongu už přesáhl 1800. Počet potvrzených případů pak vzrostl na skoro 4000. Proti aktuálnímu kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína ani léčba. Marie Bousková i Karolína Plíšková vypadly na tenisovém turnaji v Torontu ve druhém kole. 21. nasazená Bousková prohrála s Taylou Townsendovou i třetí letošní duel. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Adélkou jsme na značkách, abychom vám udělali to dnešní čtvrteční ráno co nejpohodovější. 6. srpna se dneska píše, Oldřišky mají svátek, a protože je to čtvrtek, tak za chvíli vypustíme do terénu našeho krajánka. A kam dneska zamíří, řekne nám on sám už za chvilku. Za 3 minuty bude 7:30.
3: Pohodové české rádio.

0: Skupina Holky a Letní ráno, ano, je tady další horké letní ráno. Ne z výšky, ale ze silnice si bude svět prohlížet Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Protože vždycky říkám, ať je na teploměru jakákoliv hodnota pro Krajánka Rádia Blaník, to neznamená vůbec nic, protože ví, že je čtvrtek a musí prostě vyrazit a za chvíli vyráží Vlastík Souk. Vlastíku, ahoj, dobré ráno, kam to bude dneska?
3: Hadelko, Petře, já vás zdravím, přeju krásné ráno. Dneska mám namířeno do Pardubického kraje, přičemž mou první zastávkou budou samotné Pardubice. Zaměříme se na historické centrum, na Zelenou bránu, která byla po rekonstrukci otevřena, na zámek a tak dále a tak dále. No a pak zajedu prozkoumat Staročeské muzeum v Trusnově. A jako vždycky se budu hlásit do vysílání, krátce po 14. a po 17. hodině. Tak se mějte hezky.
0: Tak Pardubice, kdo ví více, no více bude vědět náš krajánek. Dneska vy taky. Poslechněte si to, těšíme se. Teď už Mike Oldfielda, Maggie Reilly na Blaníku.

0: Tak to byla pianovka od Tří sester. Dobré ráno, Rádio Blaník. No, když padají rekordy už dopoledne, je jasné, že odpoledne bude asi pořádně horko. Česko má za sebou další mimořádně horký den. Teplotní rekord pro včerejšek padl už právě krátce po 9. hodině ráno a vypadá to, že dneska možná to bude ještě dřív. Jak to bude s tím počasím, Adel?
1: No, ty teploty nám klesnou o pár stupňů. Jiná situace bude ale ve východní polovině Moravy a Slezska. Tady pořád ty teploty budou vysoko, nicméně nedosáhnou pravděpodobně té 40, bude v úzovkách, opravdu v úzovkách jen 32 až 37, takže nám to o 2, o 3 stupně kleslo oproti předchozím dnům. Jinde na zbytku území bude okolo 27 až 32 a na horách 22, takže dneska se na horách trošku schladíme. Jinak v Čechách bude oblačno až zataženo, očekávejte přehánky, bouřky, které mohou být i silné a k večeru budou opět ustávat. Naopak právě na té Moravě bude nejenom teplej, ale i jasněji, bude tady svítit sluníčko a ty přehánky se objeví až později od západu.
0: Já bych chtěl teda říct, že my máme 27 venku už teď tady. Co s tím?
1: Tak tady bude asi těch 32.
0: Tak si dáme písničku. Žíti do vlasů, to se hodí docela. Ladislav Štajdl už za chvíli. 9 minut po půl sedmé.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Baru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
4: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnut.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
2: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
4: Tak co, Klára?
5: Kámo, vadí, že je malej.
4: Malej? A řešíš to nějak?
5: Ne, na to je moc malej.
4: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
6: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na epohledávky.cz.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
13: Pohodové České rádio.

0: Ladislav Štajdl, Mžíti do lesu. No, berme to jako dobrou zprávu.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Protože dneska opravdu bude mnohým mžít do vlasů a snad částečně se i ochladí, jak jsme slyšeli před chvílí v počasí. A dobré zprávy, to je něco, co vyhledáváme úplně všichni. Někdy stačí dvě slova, člověk má hned o něco lepší den. Každý den se na nás totiž valí spousta negativních informací a mozek je od přírody nastavený tak, že si rozepřímá víc než příjemných věcí a o to větší sílu mají právě ty dobré zprávy. A my budeme zase rádi, když nám ty dobré zprávy budete posílat. Prostě napište nám, co vám v poslední době udělalo radost, co vás potěšilo, může to být jakákoliv maličkost, pište to na 600 318 118 a my zítra ve šťastné hodince mezi 8 a 9 zase někoho z vás odměníme. Tak co pak nám už přišlo, Adel?
3: Dobrý den, mě potěšilo, že po 4 měsících čekání na vyšetření CT mozku mám už výsledky a naštěstí nemám v hlavě nic, akorát hlavu plnou praštěných nápadů.
0: Já jsem čekal, jak to dopadne, ale pánu za to děkujeme, za tu zprávu.
3: Potom přidám SMS-ku od Báry z Plané nad Lužnicí. Včera mě moc potěšily výsledky krve mého syna, po měsíci penicilínu mu konečně klesly protilátky a zánět a můžeme začít užívat prázdniny.
0: Tak užívejte a děkujeme. Ještě něco?
3: No, ještě tady mám jednu. Dobré ráno, Blaníčku, každé ráno mě potěší vaše společnost. Včera kontrola a pochvala od pana doktora, že je vše v normě.
0: Děkujeme. Tak ty zdravotní informace člověku opravdu vždycky udělají moc dobře, když jsou dobré. My jsme včera dostali taky dobrou zprávu. Respektive nás strašně potěšila naše posluchačka Květa z Líchov, která nám zavolala. Chceš povyprávět o tom, jak to vlastně dopadlo, jak to vypadalo celé?
3: No, bylo to krásné. Paní Květa se dovolala na recepci a tam jí právě propojili se mnou, takže já jsem jí zavolala a bylo to strašně krásný a milý, jakože si někdo prostě udělá ten čas, aby nás ocenil, že se mu líbí naše společnost a naše vysílání. To bylo opravdu krásné. A já bych řekla, že paní Květa je ještě profesionál. Ona říkala, že má dvě rády a že nás poslouchá opravdu celé ráno. A ví všechno. Ví, že se budu vdávat, s tebou jela obyt nějakém. No, všechno viděla paní Květa.
0: To bylo neskutečné, když nám to vyprávěla. Říkala, já jsem byla s váma už, když jste v Sedlčanech vyzvedával ten obytňák. Já jsem si říkala, teď zrovna Petr vyzvedává ten obytňák a teď ho zrovna vrací. Takže zdravíme do Líchov, ty jsou konec konců kousek od Sedlčan, kde jsem si ten obytňák vyzvedával. Opravdu a přes Líchově já jsem několikrát běžel Vltavarán. To je takový dlouhý závod ze Šumavy do Prahy podél Vltavy a vím, že tam byla předávka. Takže Květo, dobré ráno vám speciálně přejeme a moc jste nás potěšila tím včerejším telefonátem. No a teď potěším možná Jerry Halliwell ze Spice Girls, protože ta má dneska narozeniny, pokud to neví, tak se to rozvěděla právě teď, dneska je jí 54. Tak si ty spajsky teď dáme.
4: Jo!

0: Nejslavnější dívčí skupina všech dob Spice Girls a Wannabe. Jerry Halliwell ze Spice Girls má dneska 54. narozeniny, tak ještě jednou všechno nejlepší. A co vám budeme hrát v příští hodině? Po sedmé z Blaníku uslyšíte třeba Hanku Zagorovou, Standu Hloška a Petra Kotvalda. Dáme si Marie od Lucie. A dáme si i Šňůry od Krištofu. Že chci být tvým majákem, když směr ztratím. Z toho vyplývá jedno, Hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé, protože Hezky česky vám Blaník hraje celé léto. Teď je 6:52. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Michal Fridrich z Baníku Ostrava. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Máte doma solární elektrárnu?
1: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
4: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
1: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
4: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
1: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
4: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
1: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Blaník, počasí.
5: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku dnes bude opět vedro, naměříme 30 až 33 stupňů. Ráno a dopoledne bude ještě jasno nebo polojasno, ale postupně přibude oblačnosti. K večeru pak na většině území bude pršet a vyloučené nejsou ani bouřky. Tolik o počasí, teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
1: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
5: Kvůli opravě horkovodu počítejte s dopravním omezením v Opavě, v ulici Za Humny, a to až do konce září. Na Prostějovsku aktuálně velký pozor mezi Kostelcem na Hané a Hluchovem. Na vozovce leží stražený srnec. A nehoda osobního auta se zvěří se vyšetřuje také v Kroměříži, tak i tady buďte opatrní. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, vám přeju šťastnou cestu. A teď už má slovo Monika, na řadě jsou další zprávy.
7: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Libereckým krajem se přehnaly silné bouřky. V kauze Bulovka padlo několik žalob. Pardubice letos dají do opravy škol miliony korun. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Kyberpodvodníci letos výrazně přitvrdili. Podle dat Komerční banky podnikli v prvním pololetí o 41% víc útoků než loni. Tento rok je z tohoto pohledu nejtěžší za poslední 4 roky. Během léta jedou ve velkém investiční podvody a taky podvody s parkováním anebo falešnými účty za ubytování na dovolené. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a 1 právnickou osobu v kauze Bulovky. Týká se to nákupu urychlovačů za 160 milionů korun. Zároveň ve stejném případu navrhlo vrchní státní zastupitelství schválení dohod o vině a trestu s 1 člověkem a 2 právnickými osobami, tedy firmami anebo organizacemi. Lidé v nouzi můžou jezdit pražskou MHD výrazně levněji. Město obnovilo 70% slevu na měsíční kupon, který vyjde na 165 korun. Jak zvýhodněné jízdné získat, přiblíží mluvčí společnosti operátor ICT Vladimír Antonín Blaha.
3: O zařazení do tarifní kategorie je možné požádat výhradně prostřednictvím e-shopu www.bydlita.cz. Pro zařazení do této tarifní kategorie je potřeba elektronické potvrzení o přiznání dávky státní sociální pomoci.
2: A potvrzení vydává Úřad práce České republiky. Pardubice v létě opravují školy a školky za 140 milionů korun. Stavební práce pokračují na 28 objektech. Jde třeba o školní kuchyně, odborné učebny, elektroinstalaci, taky toalety nebo technické vybavení budov. Novou kopuli a dalekohled pak bude mít i Pardubická hvězdárna. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svívou.
4: Dobré ráno ode mě i od Adélky. Já se dívám, že ta následující písnička se jmenuje Co ti brání v pousmání. Tak já doufám, že vám nic v pousmání nebrání. Naopak zkuste zaspomínat na nějakou dobrou zprávu, na nějakou věc, která vám v poslední době udělala radost a vykouzlila úsměv na tváři, a napište nám o ní na 603 118 118. Za 3 minuty bude 7. Dobré čtvrteční ráno.

0: To byla Lucie a Marie na Blaníku. Máte doma soláry? Tak to máte určitě z toho současného počasí radost a máte energie, že ji můžete doma balit do krabic a prodávat.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Včera byla středa a v ranním vysílání jsme vám odvysílali další energoporadnu, kde si Adelka povídá vždycky s odborníkem ze Solar Energy Service and Care o tom, že o ty soláry je potřeba taky pečovat. No a pro ty, kteří máte doma, nebo kdo máte doma vlastní solární elektrárnu, tak máme i něco extra, protože na našem webu radioblaník.cz můžete vyhrát kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíků právě ze Solar Energy Service and Care v hodnotě 10 000 korun a k tomu navíc jako dárek 3 000 korun na ruku. Více právě na tom našem webu radioblaník.cz, ale pozor, my máme něco i pro ty, kdo elektrárnu nemají.
2: No, nemusíte zoufat, právě pokud ty soláry nemáte, můžete přihlásit kamaráda, příbuzného, souseda, kohokoliv, kdo ty soláry má, samozřejmě se s ním předtím domluvte, ale on může vyhrát právě ten servis té fotovoltaiky v hodnotě až 10 000 korun, no a vám může přistát 3 000 na ruku, můžete se šábnout.
0: Já soláry nemám, máš soláry?
2: Já nemám soláry.
0: Právě jsem tě chtěl přihlásit, že bych vyhrál ty 3 000.
2: Musíme se domluvit s někým jiným tady.
0: Asi jo, ale my vlastně ani nemůžeme. Ale vám hodně štěstí. Fjorda Lisová, non volio Michaela Luna. Teď na Blaníku 5 minut po 7 hodině.

0: Non Volio, Mikala Luna, Fiordaliso. Česko má za sebou další mimořádně horký den. Největší pozornost opět přitáhla Jihomoravská strážnice, kde včera naměřili 41 stupňů Celsia.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Před námi je další letní den, čtvrtek 6. srpna, který by už ale neměl být tak horký. Není-liž pravda.
2: Ano, nicméně tato informace může být trochu zavádějící, protože pokud se právě oblékáte, tak určitě to s těmi vrstvami nepřehánějte, protože už teď jsou teploty vysoko. Praha hlásí 26 stupňů, Brno 22, Karlovy Vary 21, no všude se ty teploty pohybují nad 20 stupni Celsia, co se týče měst. Během dne můžou vystoupat až na 32, ve východní polovině Moravy bude o něco chladněji než včera, ale pořád tady bude až 37 stupňů Celsia, na horách pak kolem 22. A když si tu republiku rozdělíme na části, tak v Čechách a na západě tady už je teď oblačno až zataženo. Můžou se objevit bouřky, které můžou být i silné a k večeru budou opět ustávat. Naopak na té východě, tak tady ty přehánky přijdou od západu až odpoledne nebo k večeru. Zatím je tady jasno až polojasno.
0: Tak pokud by to nebylo proti společenskému bontonu, dneska nemám na sobě žádnou vrstvu. Tak mám aspoň tričko a šortky. Krištof a Šňůry, teď na Blaníku. 7 hodin a 11 minut.

Posloucháte čtvrteční Dobré ráno na Blaníku, Unique 2 a Break My Stride. Jsou místa, kde se vedra dají snášet lépe než jinde. Třeba návštěvu sklárny bych možná nechal, až bude venku chladněji. Za to jeskyně, staré hrady a les. Jsou místa, kde člověk najde stín a chládek. A až půjdete do toho lesa, tak se možná odnesete víc než jenom čerstvý vzduch. A podle statistik rozhodně nebudete sami. Češi jsou totiž národem houbařů a sběračů. Hodnota lesních plodů, které si každoročně odnášíme z lesů, se počítá v miliardách korun. A nejčastěji sbíráme houby, borůvky, maliny a ostružiny. A jenom loni si lidé z českých lesů odnesli přes 31 tisíc tun lesních plodů a hub v odhadované hodnotě více než 7 miliard korun. Jenom si to představte, 31 tisíc tun borůvek, malin, hub. To je vlastně nepředstavitelné. Jenom pozor teda, kde sbíráte a kolik toho sbíráte. V rezervacích by si člověk měl nechat zajít chuť. Když si dáte borůvky z ruky do pusy, tak asi vám nikdo hlavu neutrhne, ale když budete z lesa odcházet s kýblem, tak to může být potom hodně draho. Krátké zprávy za chvíli, teď je 7.20.

0: výročí. A nyní vám možná přinese i něco navíc.
1: Pokaždé, když ji uslyšíte.
0: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
7: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
8: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
10: Dobré ráno, miláčku.
11: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
10: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
12: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
13: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
14: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
15: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
16: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Teamsport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
17: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
3: Na co?
2: Na naši fotovoltaiku.
3: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
2: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
3: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
2: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
3: A kdo se o to postará?
2: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
3: Tak to máme jasno.
4: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
5: Blaník za volantem.
6: V Opavě v ulici Za Homny počítejte kvůli opravě horkovodu s dopravním omezením, a to až do konce září. Na Prostějovsku na brzdu šlápněte mezi Kostelcem na Hané a Hluchovem. Na vozovce leží sražený srnec. A bouralo se také v Kroměříži. Tady policie došetřuje nehodu osobního auta se zvěří. Tak projíždějte městem opatrně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Vám přeju šťastnou cestu a na řadě jsou krátké zprávy.
7: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
8: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad dnes zveřejní červnová data z průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu. V květnu průmyslová i stavební výroba meziročně stouply. Hasiči už vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru v Křečovicích na Benešovsku. Jejich dohled tak večer skončil a místo si už převzal majitel. Nákladní letadlo společnosti DHL se u letiště Lipsko-Hale srazilo s neznámým letícím objektem. Letadlo následně nouzově přistálo na letišti v Hanovru. Podle německých médií se srazilo dronem. České juniorské kajakářky vyhrály na mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii závod hlídek. Sestava Ondráčková, Kočířová a Vaculová zvítězila se skoro 3-sekundovým náskokem před Němkami. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: S Petrem Svívou.
10: Dobré ráno, pokud jste se probudili právě teď, probudili jste se do čtvrtku s datem 6. srpna. Oldřišky mají dneska svátek a včera tady zase byl. Včera byla středa a byl tady opět Pepův parťák. A kdo jim byl, to se dozvíte už za malou chvíli. Za 2 minuty bude půl osmé.

0: Život je pes a Gump, písnička, která vznikla pro druhý film o psu Gumpovi a kterou napsal Pokáč a společně si v ní zaspíval s Monikou Bagárovou a Richardem Krajčem a Václav Noid, Bárta tam je a Lucka Bílá, Štěpán Kozub a tak dále a tak dále.
1: Rádio Blaník. Pohodové
0: ráno. No a právě autor téhleté písničky se stal včera dalším z Pepových parťáků. Ano, včera odpoledne po 16. hodině na Blaník dorazil Pokáč. Mluvilo se o ledasčem, ale došlo i na jeho podzimní turné.
2: Bude mít 14 zastávek, bude to podzimní tour, bude se jmenovat Ignore Tour, vyjde single, který se bude jmenovat Ignore, už jsem to, myslím, hrál možná někde. Na koncertech to lidi ještě mohli slyšet, klip a nahrávku teprve chystáme a bude to moje první turné, možná i poslední turné s kapelou, prosím pěkně.
3: Fakt, no, jo, normálně. Pokáč s kapelou.
2: Je to tak.
3: Jako
2: je
3: bubny
2: to...
3: plná palba, jo.
2: My jsme si, jak jsme to vlastně s kapelou zkoušeli do té O2 Areny, jsme řekli, když už to umíme, tak to prostě odhoblujeme tady i v klubech, tak přijďte, jestli jste to slyšeli už stokrát bez kapely, až se to přijde poslechnout poprvé a možná naposled s kapelou.
0: Tak Pokáč s kapelou už brzy, Pokáč bez kapely včera jako Pepu v parťák v odpoledním vysílání na Blaníku. Celé povídání budete moci brzy nejenom slyšet, ale také vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále. Další parťák zase příští týden ve středu po 16. Teď v dobrém ránu na Blaníku Karel Gott a Když milenky pláčou. 3 minuty po půl osmé. Dobré čtvrteční ráno.

0: I Promise Myself a Nick Kamen na Blaníku. Vedro už nepřepisuje rekordy po desetinách, ale už to vytahuje prostě výš.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Vedro navíc přepisuje každý den. Na Slovensku padl nový historický teplotní rekord. V obci Kamenice nad Hronom naměřili 41,4 stupně Celsia. Tak to už se člověk opravdu vaří ve vlastní šťávě. Co dneska, jak to bude u nás?
2: Ono to zatím tak nevypadá, protože ty teploty po ránu jsou velice vysoké, nicméně teploty o pár stupňů klesnou oproti těm předchozím dnům. Ve východní polovině Moravy a Slezska bude 32 až 37 v maximech a na zbytku území 27 až 32. Jinak v Čechách bude oblačno až zataženo, počítejte tady s přeháňkami nebo i s bouřkami, které mohou být ojediněle i silné. K večeru budou ustávat a naopak na tom východě republiky, tak tady je teď ráno jasno až polojasno a bude se tady zatahovat až během dne.
0: Tak já se dívám tady na výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu a tady to opravdu vypadá, že nejvíce by si lidé měli dávat na sebe pozor na jižní Moravě, protože tam ještě dneska bude horko. Jsme s vámi, zesilte si Blaník, zatáhněte žaluzie a uděláme si zimu. Elán a ulice už za chvíli na Blaníku.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla Čertovina. A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků. Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
10: Tak to kecáš.
11: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
10: A co na to jeho holka?
11: Našla si jinýho. Ten mám malej.
10: No jo, zlatej malej.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Elána ulica na Blaníku v dnešním dobrém ránu.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Věděli jste, že když se budete denně věnovat 5 minut svému dechu, zlepší vám to náladu? Zkoumali to na Stanfordově univerzitě a přišli na to, že když se budeme denně 5 minut věnovat takzvanému cyklickému dýchání, tak si opravdu zlepšíte náladu. Co to je cyklické dýchání? Člověk se dvakrát nadechne nosem, prostě pořádný nádech, druhým to ještě dotáhnete a potom dlouho vydechujete ústy a dá se to aplikovat úplně všude, kde máte 5 minut času. No a dobrou náladu nám dělají i dobré zprávy, třeba vaše dobré zprávy. Jako?
3: Máme tady jednu velkou. Dobrý den, Blaníčku, mě nejvíc potěšilo, že se podařilo najít nové nemocné dítko do mé pěstounské péče, takže už brzy bude mít tovareček novou mámu.
0: Je, gratulujeme.
3: Potom přidáme další SMSku od Pavla. Ahoj, dobrá zpráva, no možná třeba ta, že bonbonky začaly trochu fungovat a tak jsem snad někomu vylepšil cestu zdraví autobusákem jejich Pavel Pátě pohádka.
0: Bonbonky, jaké bonbonky?
3: Asi si představuju, že rozdává dětem třeba v autobuse bonbonek, takhle když jedou ze školy nebo do školy.
0: Že by hodný strejder rozdával.
3: Tak si to představuju.
0: Bonbonky, no tak jo, tak děkujeme. Ještě něco tam máš?
3: Přidám ještě SMSku od Marcely, tu potěšilo, že o víkendu přijedou její děti zpátky za ní na chatu, takže na to se moc těší.
0: Děkujeme, čekáme i na vaše dobré zprávy, pište nám je na 603 118 118, teď se pořádně nadechněte, dotáhněte to ještě jedním a dlouho vydechujeme. A teď už pište dobré zprávy a tohle je Garrett Gates na Blaníku, 3 minuty po 3:15.

0: Jan Joannou Vaz a Garrett Gates na Blaníku. Chystá se pro vás další hodina, ta mezi 8 a 9. A tam se těšte na Michala Hrůzu. Skupinu Buty. A taky na dovolenou k Sindla X. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 8. Teď je 7.53.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
1: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
7: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku dnes bude zpočátku jasno nebo polojasno. Postupně odpoledne oblačno a k večeru pak na většině území se přidají přehánky a bouřky. Naměříme od 30 do 33 stupňů. Tolik o počasí, pojďme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
8: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
7: Na Prostějovsku dejte pozor, mezi Kostelcem na Hané a Hluchovem leží tam na vozovce sražený srnec. Na Zlínsku se bouralo v Tečovicích. Teď čerstvě máme hlášenou tady nehodu osobáku, který naboural do sloupu elektrického vedení. A na dálnici D46 na 27,5 kilometru u Olšan u Prostějova směrem na Brno překáží nepojízdný jeřáb na krajnici, takže tudy projíždějte opravdu velmi opatrně. To byl dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Šťastnou cestu, teď se zprávám, je tu Monika.
9: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: V některých řekách v Česku jen 10% vody. Hasiči varují před nebezpečným oxidem uhelnatým. Mělník se pustí do opravy koupaliště. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Řeky v Česku mají jen zlomek obvyklého průtoku. Málo vody je taky v přehradách. V povodí Moravy má zároveň většina nádrží přibližně o třetinu méně vody, než odpovídá běžnému stavu. V období sucha přitom tyto nádrže uvolňují vodu ze svých zásob, aby zlepšily průtoky v řekách. To je nyní čím dál větší problém. Nedávné případy znovu upozornili na riziko otravy oxidem uhelnatým. Bez speciálního čidla se špatně detekuje, totiž bez barvy, chuti i zápachu, které zdravotní potíže můžou signalizovat zasažení tímto nebezpečným plynem, říká mluvčí hasičů Václav Pilný.
11: Otrava oxidem uhelnatým se projevuje jako malátnost, cyčení v uších, bušení srdcem, dloby, závratě, zvracení, případně i bezvědomí. První pomoc spočívá ve vynesení postiženého na čerstvý vzduch a přivolání zdravotnické záchranné služby.
10: Zajímavostí je, že člověk otrávený oxidem uhelnatým není smrtelně bledý, ale má naopak třešňově červenou barvu. Mělník znovu vypíše tender na opravu koupaliště. Výsledek toho původního, který se týkal kompletní proměny, totiž zásadně převýšil očekávané náklady, a to o 100 milionů korun. Místo toho chce vedení radnice nejdříve jen vyměnit bazénové vany a technologie úpravy vody. Mělník chce vše dokončit ještě před příští letní sezónou. V Chrudimi by mělo vzniknout další místo pro psy a jejich chovatele. Sociální podnik města požádá požádal o výpůjčku pozemku pro tyto účely v oblasti na Větrníku, kde rozsáhlé sídliště. Chrudim plánuje vybudovat psí výběh a také odpočinkový park. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
12: S Petrem Svívou.
0: Tak se vrhneme do té další ranní hodinky. Je čtvrtek, takže i dneska se vrátíme k jednomu z předprázdninových ranních telefonátů. Už za chvilku. Teď Michal Hrůza, Zakázané uvolnění. Uvolněte se, prosím. Za 2 minuty bude 8. Jste s Blaníkem.
13: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: Maria Magdalena a Sandra na Blaníku a i dneska se vracíme k dalšímu z předprázdninových ranních telefonátů. Takhle jsem si popovídal někdy na jaře s Filipem Rožkem, autorem Psa Gampa. Ranní host
1: Radia Blaník. Dneska ráno si budu povídat s člověkem, se kterým se vždycky rád povídám. Na telefonu je autor příběhu Psa Gampa, Filip Rožek. Filipe, ahoj.
2: Ahoj, hezké ráno nebo dopoledne.
1: Tak zaprvé všechno nejlepší do roku 2026, protože se slyšíme poprvé.
2: Taky přeju všechno nejhezčí, samozřejmě.
1: A začnu asi touhletou otázkou. Jak se má Gamp?
2: No tak myslím si, že Gamp se má dobře. Konečně je pryč takovýto období, kdy venku jsou slyšet víc petardy než cokoliv jiného, což Gamp nevnímá vůbec dobře. Tak teď už je mu venku líp, než mu bejvávalo v tom vánočním nebo povánočním čase.
1: Jak je na tom Gamp se sněhem a se zimou?
2: Sníh miluje. Sníh mu přijde jako něco srandovního, co je jako vtip té přírody. Takže vnímá to tak, že sněhem se strašně rád proběhne, sněhem se strašně rád proklouzává ledem a přijde mu to jako něco vtipného, co si ta příroda do jeho života vymyslela.
1: Filipe, to, že ti volám, to není zase taková úplná náhoda, protože ty jsi autor knih o Gampovi, na jejich motivy vznikly dva filmy, ale prý se chystá něco nového a prý v tom bude nějaké jiné zvíře. Jak to s ním je?
2: Ano, chystám nový příběh, tentokrát ne o Gampovi, bude to taková pohádka o holčičce, o jejím dětství a jak dětství dokáže být někdy krásný, ale jak může být i někdy složitý, co vlastně se všechno může stát a tím dětstvím jí bude provázet kočka.
1: Já už jsem tu kočku teda viděl, můžu prozradit její jméno?
2: Můžeš, samozřejmě. Tak.
1: Jmenuje se Bell nebo paní Bell, je to tam spíš paní Bell, že
2: ano,
1: je správně?
2: Je to paní Bell, ano, přesně tak. Mě se hodně často stává u té kočky, protože my jsme více jak roky hledali, aby byla vizuálně výjimečná. A ona, takový ten podtitul té knížky je, že jsou to dva světy v jedné bytosti, protože se tam bude snoubit ten fantazijní svět té holčičky s tím reálným. A my jsme hledali bytost, která vypadá tak, jako že jsou v ní dvě ty bytosti. A myslím si, že se nám to povedlo. Hodně lidí mi píše, že opravdu, jestli je to skutečná kočička, jestli to není výtvor AI. A já odpovídám, že opravdu se nám podařilo najít něco výjimečného.
1: To je nějaká rasa, nebo je to směska nějaká?
2: Je to majíčko bývalý, ale takováhle kočička se opravdu jako narodí jednou za čas. Je to taková, myslím, že říkají, že je to želvička a takových koček je hrozně málo, takže my jsme na ní čekali, až jsme se dočkali.
1: A chápu to dobře, že z toho příběhu vznikne kniha a film, nebo jak to je teda?
2: Ano, přesně tak, je to takový ten klasický model, jako bylo s Gampem. Možná i spontánní, že nevíme všechno, co z toho vznikne, ale mělo by to začít knížkou a o filmu se taky bavím s Františkem Brabcem, ale co z toho dál bude. Já jsem sám v rámci Gampa na začátku přemýšlel, že bude knížka, tak ty sám víš, co z toho všechno vzniklo, takže uvidíme prostě, kam dál se to narodí, nebo co všechno se z toho narodí a co bude.
1: No, říká si to o to vyloženě. Filipe, tak ještě jednou takhle, držím palce, ať vyjde úplně všechno, co si plánuješ.
2: Moc děkuju.
1: Pozdravuj Gampa, pozdravuj paní Bell a měj se krásně, ahoj.
2: Dobře, tak jo, ahoj, čau. Ranní host
0: Radia Blaník. Tak takhle jsem si na začátku roku popovídal s Filipem Rožkem, autorem Psa Gampa. Myslím si, že každá zmínka o sněhu zmírní teplotu alespoň o 5 desetin stupně. Tady jsou boty.

0: Nad stádem koní a buty na Blaníku. Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník. A když se tak dívám na srpnové pranostiky, tak tady vidím třeba, že srpen k zimě hledí a rád vodu cedí, to si myslím, že vůbec neplatí, a nebo co srpen neuvaří, to už září nedosmaží, a tady mám pocit, že září bude mít dost navařeno. Jak to bude dneska?
1: No, dneska se bude právě trošku smažit, protože ty teploty budou stále vysoko, i když o pár stupňů klesnou, jak jsme slibovali, tak i tak bude na Moravě stále 32 až 37 v maximech, takže se tady neochladíte, na zbytku území 27 až 32, na horách pak okolo 22, v Čechách teď po ránu oblačno až zataženo. Počítejte i s přeháňkami a bouřkami, k večeru budou opět ustávat, nicméně na tu Moravu právě k večeru ze západu dorazí i nějaká ta kapka.
0: Tak, zatím teda větrák je naplno, na plný výkon, a tohle jsou Boniem a Rivers of Babylon na Blaníku 2 minuty před 8:45.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Tak pokud míříte na dovolenou, tak vám přejeme šťastnou cestu a hlavně si to užijte. A zatímco vy možná míříte na dovolenou, český film letí do Hollywoodu. A je to skvělá zpráva pro českou kinematografii, protože experimentální snímek Folklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních filmů. A díky tomu se navíc kvalifikoval i do boje o velkého Oscara v kategorii krátkých filmů. Ten film vzniknul jako absolventská práce na FAMU a zabývá se tím, jak se český folklor proměňuje v době sociálních sítí. Světovou premiéru měl letos na festivalu v Karlových Varech a teď teda slaví úspěch za oceánem. To je důležitá cena, takový studentský Oscar, protože právě studentským Oscarem odstartovala třeba i kariéra Jana Svěráka. Tehdy to bylo za Ropáky, možná si ještě vzpomenete. A ta vedla až k tomu velkému Oscarovi za Kolju. Takže gratulujeme. Za chvíli krátké zprávy, teď je 8.21.
1: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firemtu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
4: Pozor, hlašení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispalek.cz.
5: Blaník za volantem.
6: Začínáme na dálnici D48 na exitu 63 směrem na Český Těšín. Na sjezdu na Třinec se vyšetřuje srážka osobního auta s nákladním a bouralo se také na D1 u Přerova ve směru na Lipník nad Bečvou. Pozor na 287,5 km. Tady jsou v sobě dvě osobní auta. A nepojízdný jeřáb na Krajnici komplikuje provoz na dálnici D46 na 27,5 km u Olšan u Prostějova. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě jsou krátké zprávy.
7: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality, cesta k vašemu domovu. Cactus Reality.cz.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Policisté našli tělo muže, po kterém pátrali od úterní bouřky na jezeře Most. V té době tam byl na paddleboardu, po druhém pohřešovaném stále pátrají. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Podle odborníků je zřejmě ponechá beze změny na 3,75%. Naznačují to i výroky členů bankovní rady v médiích. Zlínská pobočka brněnského krajského soudu dnes znovu začne projednávat případ loňského zapálení baru ve Zlíně. 30letému muži za to hrozí 12 až 20 let vězení anebo i výjimečný trest. Čeští hokejisté do 18 let si na Hlinka Grecky Cupu zahrají jen o konečnou pátou pozici. V Edmontonu podlehli v přímém souboji o druhé postupové místo do semifinále Finsku 4-5. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník
2: s Petrem Slíbou.
3: Ještě jednou dobré ráno ode mě i od Adelky. Teď jsou 2 minuty před 8:30, píše se čtvrtek 6. srpna, zítra je pátek 7. srpna a to se koná další z našich letních koncertů. Kam tentokrát dorazíme a koho vezmeme sebou, o tom bude řeč už za chvíli.
2: Pohodové České rádio.

0: Natáky jsme krátký a Jan Gledecký na Blaníku. Vždycky, když na letním koncertu Rádia Blaník zpívá Janek, tak je to velké, protože to se svou kapelou dokáže rozparádit tak, že si o tom cvrlikají ptáci na střechách ještě dlouho. Přesně ti, na které jsme krátcí.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A přesně v tomhle duchu to zítra rozparádíme v Chomutově na náměstí 1. máje a přivezeme nejenom Janka, ale přivezeme i Terezu Maškovou, Jakuba Smolíka, naši blanickou kapelu. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne. Pozor, ani tady se vstupné neplatí, je to úplně zadarmo, těšíme se na vás, budu tam osobně, přivítám vás zhruba 5 minut před 4:30. Letos pro vás máme ještě jeden speciální dárek, novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která někomu z vás přinese spoustu peněz a jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na roku. Tak se pro ní stavte zítra v Chomutově.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Tak zítra v Chomutově další z letních koncertů Rádia Blaník. 5 minut před 4:30 na náměstí 1. máje. Teď ve čtvrtek 6. srpna na Blaníku Michal Tučný a Pověste ho vejš. 3 minuty po 8:30.
6: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Lord Rainbow a
1: i Snablaníku. Víte, co je zítra? Zítra už je pátek, což je obvykle dobrá zpráva. Chápu, že pokud to znamená, že vám pomalu končí dovolená, tak je to horší, ale pojďme to brát z té lepší stránky. U nás na Blaníku to mimo jiné taky znamená to, že vám ráno mezi 8 a 9 hodinou hrajeme jenom dobronáladové písničky. Říkáme tomu šťastná hodinka a v té šťastné hodince zase odměníme nějakou vaši dobrou zprávu. A ty už jste nám dneska začali zase psát, co pak nám píšou posluchači?
2: Napsala nám třeba Lenka z Třince. Tu potěšilo avizované ochlazení, napsala to, už se nedalo vydržet, tak s tím souhlasíme a doufám, že přijde. Potom přidám ještě SMSku anonymní, dobré ráno, pro mě je dobrá zpráva, že se mi konečně podařilo vás naladit. Tak to je krásná zpráva.
1: Děkujeme, my si to vážíme.
2: A přidám ještě Ajku z Prostějova a tu potěšilo, že tento týden vyhrála u nás v rádiu ve hře Víc nebo míň.
1: A gratulujeme. A kdybyste náhodou nevěděli, kde nás naladit, jak nás naladit, mrkněte na naše stránky radioblaník.cz. A když jsme u těch SMSek, tak ty budete psát i do dnešního tajemného roku, kromě toho, že tam můžete i volat. A malou nápovědu pro vás budu mít už za chvíli. Za 3 minuty bude 9:15.
3: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
4: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
5: Už tam bude?
6: Nech toho!
5: Raději už tam bude?
6: Přestaň! Vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Atención!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
12: Yeso!
13: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Kámo, já už to nevydržím.
15: Kámo, ten je velký.
14: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
15: Dík, fakt, kámoš.
16: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Pohodové české rádio.

0: Kdybych já byl kovářem a Petr Spálený a my za chvíli začneme kout ne vílu, ale dnešní tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ve kterém se tentokrát vydáme mimo jiné i do kina, protože v tajemném roce měl premiéru film, ze kterého se stal vlastně takový kultovní film všech baťuškářů. Odehrával se na jednom místě, které se potom stalo hodně známým. Nevím, jestli jsou tam dodnes rádi za to, že ten film vůbec vzniknul. A v tom filmu se objevila mimo jiné i tahle skladba. A ten herec, který v něm stvárnil hlavní roli, tak byl tehdy hodně slavný už vlastně díky jinému filmu. Tak a víc vám neřeknu, protože bych řekl možná úplně všechno. Za chvíli opět a Radiček, nebo teď opět a Radiček a bratři, za chvíli zprávy a potom už tajemný rok. 8.50.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Tak to byli bráchové. Bratři opět a Radeček na Blaníku a Hanka Zagrová vás čeká v tajemném roce už po 9. hodině. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blank. Měla totiž tuhle novinku tehdy. Novinku měl i Petr Muk. A taky jste poprvé mohli slyšet tuhle písničku. Tak jak to umí jen Maroko. Maroko se jmenuje. A více po 9. i s vašimi tipy a vzpomínkami. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
6: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. zavařovacísklo.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Přeji vám krásné dopoledne. U zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku dnes začínáme se sluníčkem. Zpočátku bude polojasno, postupně odpoledne přibude oblačnost, jak večer už na většině území bude zataženo a přidají se také přehánky a bouřky. Dál ale bude vedro, naměříme až 33 stupňů. Tolik o počasí a pojďme na cesty.
8: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
7: Nehoda osobního auta s nákladním nám brzdí provoz na dálnici D48 na exitu 63 směrem na Český Těšín. Komplikace jsou na sjezdu na Třinec. Bouralo se také na D1 u Přerova. Ve směru na Lipník nad Bečvou na 287,5 kilometru jsou v sobě dvě osobní auta. Tady byste se zdržet neměli, ale projíždějte kolem nehody opatrně. A přibrzíte na výjezdu z Olomouce ve Chválkovicích směrem na Šternberg, kde se vyšetřuje srážka osobního auta s nákladním. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
9: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. CactusReality.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Na jezeře Most zachraňovali další paddleboardisty. Česko má za sebou další tropickou noc. Dva fotbalové kluby opět zasáhnou do evropský pohár.
12: Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Jak už jste od nás slyšeli, policie pátrá v jezeře Most už jen po jednom muže. Tělo druhého 28-letého objevili včera večer. Muže zastihla na jezeře nečekaně rychlá bouřka. I ostatní lidé na vodě měli v tu chvíli problémy dostat se na břeh. Podobná situace se ale opakovala i včera, kdy byli během bouřky na vodě opět paddleboardisté. Dva museli policisté pátrající po pohřešovaných také zachraňovat. Česko trápí nejen horké dny, ale i mimořádně teplé noci. Ve třetině krajských měst nebylo od neděle pod 20 stupňů Celsia. Odborníci upozorňují, že tato kombinace představuje pro lidský organismus extrémní zátěž. V takových podmínkách narůstají počty infarktů o polovinu. Pardubice žijí jubilejním 10. ročníkem sportovního parku. V areálu na Špici se letos přijdou na své i seniori, kterým je věnovaný dnešní celodenní speciální program nazvaný Seniorka. Co všechno nabídne, prozradí za město Alexandra Tušlo. slova.
8: Jednoduché pohybové aktivity, společenské hry, setkávání i příležitost strávit příjemný čas s rodinou nebo přáteli. Chceme ukázat, že pohyb není o výkonech, ale hlavně o radosti a společných zážitcích. Proto celé odpoledne nese motto Tady věk nehraje roli.
12: Zájemci můžou v Pardubickém parku na Špici sportovat ještě do neděle. Hradec Králové a Jablonec doma rozehrají třetí předkolo evropských pohárů. Králové hradečtí narazí v evropské lize na Bešiktaš Istanbul a pokud tento turecký velkoklub vyřadí, měli by jistotu účasti v hlavní fázi tohoto poháru. Utkání v Malšovické aréně začne v 7 večer. Jablonečtí přivítají o hodinu dřív v konferenční lize RFC Rigu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
6: Na Rádiu Blaník.
0: No tak hurá, ponoříme se do toho. Tajemný rok právě začíná a vaše telefonáty a vaše SMSky skončí v tomto studiu a my se na ně moc těšíme. Volejte nám na 800 109 109, pište na 600 318 118.

0: Rozhromacuty a Foco nel Foco v tajemném roce na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A ještě připomenu písničku, kterou jsme to dneska všechno odstartovali. Je naprosto nezbytné od Hanky Zagorové. Taky písnička z tajemného roku. A někteří z vás už se domníváte, že víte, ve kterém roce se nacházíme. Pojďme na první SMSky.
3: Napsal nám třeba Petr z Dášou ze Štětí, ty typují rok 1978.
0: Děkujeme.
3: Potom tady máme tip na rok 2000, ten nám poslala Alena. A Blanka z Černílova, ta zas typuje rok 2001.
0: Díky, díky. A to je všechno.
3: No, ještě tady mám další tipy.
0: No, ještě další tipy, jo? Dobře, tak pojďme.
3: Tak to přikloníme na tu stranu 2001, ten nám poslala Iveta z Pivína tenhle tip a zkouší to podle Hanky Zagorové a bylo jí 17 let a byla zrovna v učení na kuchařku.
0: Tak a pojďme na tu první slovní nápovědu v tajemném roce. 11. února v Americe, 30. března u nás má premiéru film Dannyho Boyla, ze kterého se stal takový kultovní film všech baťuškářů, kde si hlavní roli zahrál Leonardo DiCaprio.
4: Jmenuji se Richard. Co ještě potřebujete vědět? Věci o mý rodině nebo odkud jsem? Na tom nezáleží. Ne od chvíle, co přejedete oceán a odpoutáte se při hledání něčeho krásnějšího. Něčeho víc vzrušujícího. A ano, přiznávám, něčeho nebezpečnějšího.
0: No a ten film se jmenuje, možná už jste uhodli, Pláž.
5: Chápeš, úplně dokonalý. A ten ostrov je perfektní. Chápeš, úplně dokonalý. Víš, já nemluvím jenom jako, že je to pěkný. Perfektní. Je to taková laguna, přílivová laguna.
0: No a slavná pláž z filmu Pláž se nachází v Thajsku. Svůj věhlas získala právě kvůli tomuto filmu, protože potom na ní zamířili tisíce turistů. Filmaři si ale v tom filmu zásadně upravili. Ve filmu se několikrát objeví záběr na moře, který působí tak, že je pláž skrytá a obehnaná skalisky, což vůbec není pravda, protože ve filmu byla vlastně ta skála doplněná až v postprodukci. Takže film Pláž s Leonardem DiCapriem má premiéru v tajemném roce. No a je to na vás. Víte, ve kterém roce se nacházíme?
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.
0: A ve filmu Pláž se objeví i tahleta Mobyho skladba Porcelain.

0: Petr Muk a Neusínej a hudební připomínka tajemného roku.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Už tady byla i filmová připomínka tajemného roku. Film Pláž s Leonardem DiCapriem měl premiéru právě v tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Tentokrát zkusíme nejdříve telefonáty. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, Václav Plzeň. Já jsem byl na tom, že to je rok 70, ale pak jsem si uvědomil, že je to rok 71.
0: 71, podle čeho tak soudíte?
2: No, podle písničky od Hanky Zagorový.
0: Je naprosto nezbytné, máte pocit. No dobře, tak zůstaneme u roku 71. Krásný den do Plzně, moc vám děkuju. Naschledanou.
2: Naschled.
0: A tím se nám ty nůžky pěkně rozevřely, tak jaké typy chodí SMS-kou?
3: No, ty sedmdesátky začínají sílit i v SMS-kách. Aha. Napsala nám třeba Dáša ze Šluknova, ta typuje rok 78, byla zrovna po vyučení a nastoupila do zaměstnání.
0: Dobře, děkujeme.
3: Potom přidám podle Petra Munka typ na rok 2000, který nám poslala Miluše.
0: Díky.
3: A potom nám napsala ještě Božena z Mostu, i ta si myslí, že jde o rok 2000.
0: Tak, 2000. A co si myslíte vy? Jaký rok typujete? Hoďte nám to buď to do SMSky a pošlete na 600 318 118, nebo rovnou zavolejte na 800 109 109 a popovídáme si o tom, anebo to hoďte do komentářů na Facebooku pod dnešní příspěvek. No a teď už Richard Miller a Hosté a Baroko. Skvělá písnička. Z tajemného roku.

0: Richard Miller v tajemném roce vydává své šesté solové album, první zpívané výhradně česky, jmenuje se A hosté, a těch hostů na tom albu je spousta. Konec konců tuhletu písničku s ním naspívali taky Anna K., Ivan Tásler a spousta dalších.
1: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník.
0: A složil mu ji právě Ivan Tásler a otextoval Michal Horáček. A tady už jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Václav.
0: Je to vaše Vaško.
2: Řekl bych 2000.
0: 2000. A co vás přivedlo k této myšlence?
2: Ani nevím, tak jsem si tipnul.
0: Tipnul. A co jste dělal v roce 2000, kdyby to byl on?
2: Ježiš, co jsem dělal v roce 2000? No, já mám tak krátkou paměť, že nepovím.
0: No, já bych si taky asi nespomněl, ale moc vám děkuju za ten tip. Mějte se krásně. Naschledanou. Pojďme na SMSky.
3: Přidám tip na rok 2001, ten nám poslala Milena z Brna.
0: Děkujeme, Mileno.
3: Podle českých písniček zkouším typovat rok 2000 a zdravím svou rodinu a děkuji za krásnou společnou dovolenou, to nám napsala Iva z Prostějova.
0: A my děkujeme za SMSku.
3: A další tip na rok 2000 nám poslal Milan z Brna.
0: Píšu, zdravím do Brna, děkujeme Milane, 800 109 109, to už není tip, to je telefonní číslo, na které můžete zavolat sem, popovídat si, můžete právě o tom vašem typu a o vašich vzpomínkách k roku, který typujete, nebo nám to napište na 603 118 118. Už jsme tady měli první slovní nápovědu, to byl Pláž, film Pláž, který měl v tajemném roce premiéru, kde si hlavní roli zahrál Leonardo DiCaprio, a další nápovědu přihodím už za chvíli.
1: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník. Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava, Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
5: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
4: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
5: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
6: Nejlepší letní úlovky. Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
7: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
8: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centáky větší průměr než picař od vedle?
9: No nekecej, 4 centáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
8: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
10: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
11: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
12: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
13: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
14: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
3: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
2: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
3: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
2: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
3: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
2: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
3: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
4: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
5: Bezva kolegové,
6: bezva šéf,
5: bezva práce.
6: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
5: Jednoduše, rychle a přehledně.
6: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
5: Bezva práce.

0: Kanadská zpěvačka Nelly Furtado a písnička, za kterou získala cenu Grammy. I'm like a bird.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A stejně jako všechny ostatní písničky, které si hrajeme v této hodině, vyšla v tajemném roce. Z těch českých, nebo vrátím se k těm českým, které vyšly v tajemném roce, tak už jsme si zahráli Je naprosto nezbytné od Hanky Zagorové. Měli jsme tady Neusínej od Petra Muka a taky Baroko od Richarda Millera a hostů. A taky jsme si připomněli film Pláž, ve kterém si hlavní roli zahrál Leonardo DiCaprio a který měl v tajemném roce premiéru. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Tomáš Novák, dobrý den. Já bych tipnul rok 98.
0: Tak pojďme na rok 98 a kdybyste se vrátil do roku 98, kde byste se našel?
3: Já bych hlavně se narodil syn na tenkrát v tom roce.
0: Takže přelomový rok pro vás. Děkuju, kam jedete?
3: Ano, jedu do Karlových Varů.
0: Šťastnou cestu, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
0: A pojďme na SMSky.
4: Napsal nám třeba Dominik, ten přidává čárku k roku 2000. Potom nám tady typuje i Hanka z Prahy, i ta typuje rok 2000 podle Leonarda DiCapria. No ale máme tady třeba i tip na rok 2001, který nám poslal Vladimír z Plzně.
0: Díky Vláďo, píšu rok 2001, jaký rok typujete vy, svěřte se nám, zavolejte to na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118 a novinku v tajemném roce měla i Helena Vondráčková, jmenuje se Dlouhá noc.

0: Portorikánec Ricky Martin a švédská zpěvačka Mia Private Emotion, jejich slavný duet z Tajemného roku.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Jdeme na další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíba, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, Dášek Mářová, Pardubice, typuju rok 2000.
0: A podle čeho?
3: Podle pláže, ale hlavně teď zazněla Neusínej a to je moje nejoblíbenější písnička.
0: Moc vám děkuju, krásný den, naslyšenou.
3: Vám také naslyšenou.
0: Adel, přihoď prosím SMSky.
4: Napsala nám třeba, Pavla ze Studénky, teď jsem se ztratila v SMSce, napsala nám, že typuje rok 2000, mladší dcerka měla 2 roky, starší 6 a šla v září do první třídy a teď v září nastupuje do první třídy její dcerka, moje vnučka Rozálie.
0: Díky, díky.
4: Přidám další čárku k roku 2000, tu typuje Jiřina z Hlinska, napsala bylo mi 21 a všichni si od nového milénia hodně slibovali.
0: Děkujeme.
4: A přidám tip na rok 2001 a ten nám poslala Milan z Prahy.
0: Tak a pojďme. Děkujeme, Milane, a pojďme teda na tu další nápovědu. V tajemném roce se konaly letní olympijské hry. Více už Bára Žahanová z Českého olympijského výboru.
5: Tak olympijské hry se podruhé konaly v Austrálii a byly památné skvělou atmosférou. Účastnilo se jich 122 českých sportovců a výprava přivezla celkem 8 medailí. Kajakářka Štěpánka Hilgertová obhájila na divoké vodě zlato z Atlanty 96 a oštěpař Jan Železný triumfoval po třetí v řadě a získal už svou 4. olympijskou medaili. Památný je závod také 10 bojaře Romana Šeberleho, který vybojoval stříbro a hodně se v tom závodě řešil přešlap pozdějšího estonského vítěze Erky Honola v hodu diskem. Stříbrní byli také boxer Rudolf Kraj a střelec Petr Málek, který uspěl ve skýtu. A zatím jedinou českou triatlonovou olympijskou medaili získal Jan Řehula právě při olympijské premiéře svého sportu. Třetí skončili také střelec Martin Tank v libovolné pistoli a na divoké vodě double kanoisté Marek Jiras s Tomášem Máderem.
0: Takže letní olympijské hry v Sydney. Česká televize tehdy poprvé vysílala olympijské studio.
6: Dobrý nový olympijský den. Startujeme projekt, jaký nemá v historii televizního vysílání v našich zemích obdoby. Olympijské studio, které bude mapovat hry 27. olympiády.
0: Tak to byla další nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
7: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
8: A my pro vás máme další díl, tentokrát s ředitelem Hornického muzea v Příbrami, panem Josefem Welflem. A je to velice zajímavé.
7: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Maxi, kdo vybírá podlahu?
9: Ty.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavební parcela Velnářích u Strakonic za 2 miliony 67 870 korun, chalupa v Palkovicích na Frýdecko-Místecku za 13 milionů 900 tisíc, byt 3KK v Praze za 12 milionů 999 tisíc, chata ve Šternberku u Olomouce za 2 miliony 890 tisíc a zahrada v Příbrami Lasci za 1 596 800 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
7: Tak co, Klára?
8: Kámo, vadí, že je malej.
7: Malej? A řešíš to nějak?
8: Ne, na to je moc malej.
7: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na epohledávky.cz.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
11: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Hetriga, nechte vlajky vlád, písnička, která se o několik let později stala taky oficiální hymnou českých fotbalistů někde na jistém mistrovství světa.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ale abych vás neuvedl v omyl, tak spíš připomenu ty letní olympijské hry v Sydney, které se konaly v tajemném roce, což byla taky jedna z dnešních nápověd. A tady jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta Liberec, já hádám rok 2000 a no. Podle té pláže s tím DiCaprio.
0: A co jste dělala vy?
3: Já jsem dělala v roce 2000, chodila do práce a narodila jsem se v 57. tak... Teďko nevím, kolik mi bylo.
0: To nevadí, díky moc. Mějte se krásně, naschledanou.
3: Ano, hezký den, naschledanou.
0: Mám pravdu, venku je takové vedro, že taky nevím, kolik mi je. Adel, pojďme na SMSky.
4: Olympijský poslech Lážo Pláž rok 2000, to nám napsal Karel z Prahy.
0: Děkujeme, Karle.
4: Krásné ráno, Blaníčku, podle písniček si myslím, že je to rok 2000. Byl to rok, kdy jsem maturovala a hned nastoupila do první práce. Vzpomínky takové černé, se zaměstnavatelkou jsem se následující 4 roky soudila kvůli nevyplaceným mzdám, to nám napsala Monika z Příbramy.
0: Tak doufám, že to nakonec dobře dopadlo. Ještě něco tam máš?
4: Potom přidám Zdeňka, rok 2000 byl atypický také tím, že nebyl 29. únor, ačkoliv po 4 letech měl být, píše Zdeněk.
0: Děkujeme, Zdeňku. Mm-hmm. No tak se na to podíváme, protože ty nůžky se nám dneska rozevřely poměrně dost. Byly tady typy rok 2000, 2001, 98, ale taky 71, 78. Tak dnešním tajemným rokem byl rok...
1: 2000.
0: Je to tak.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Protože Hanka Zagorová písničku Je naprosto nezbytné skutečně vydala až v roce 2000. Tak to byl dnešní tajemný rok. S Adelkou se na vás těšíme zase v zítřejším dobrém ránu na Blaníku. Začínáme už v 6, teď ještě Melanie C. A jedna písnička z roku 2000, Never Be The Same Again, a za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání, tak zůstaňte s Blaníkem.

0: samá voda, ale hlavně samé české písničky na vlnách Rádia Blaník. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
2: Přeji vám pěkné dopoledne. U zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku je aktuálně polojasno a teploměr ukazuje 24 stupňů. Postupně během dne ale přibude oblačnosti a později odpoledne a k večeru už čekáme na většině území zataženo, přeháňky a vyloučené nejsou ani silné bouřky. Teploty postupně vystoupají na 33 stupňů. Tolik o počasí, pojďme na cesty.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D48 na exitu 63 směrem na Český Těšín na sjezdu na Třinec se vyšetřuje nehoda osobního auta s nákladním. Počítejte tu s kolonou a se zdržením. Problémy jsou také na D1 u Přerova ve směru na Lipník nad Bečvou. Tady na 287,5 kilometru vás zdrží nehoda 2 osobních aut. A přibrzdíte i na výjezdu z Olomouce ve Chvalkovicích směrem dál na Šternberg. Probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď už pokračují zprávy s Monikou.
4: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Po bouřkách jsou ještě stovky domácností bez proudu. Silniční inspekce chystá na D11 speciální akci. Bohumín opět vylepšuje svá školská zařízení.
3: Rádio Blaník.
5: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Českem se místy opět včera přehnaly bouřky. Třeba hasiči v Pardubickém kraji odstraňovali spadlé stromy. Jeden z nich spadl na Svitavsku na střechu rodinného domu. Nikdo nebyl zraněn. Nejvíc zásahů pak měli na Chrudimsku. Bez proudu je teď 2000 domácností. Večer jich ale bylo 11 000. V sousedním Královéhradeckém kraji bylo večer bez proudu 2000 odběrných míst. Tady už jsou ale poruchy odstraněny. Silniční inspekce dnes řidiče a dopravce seznámí s pravidly přepravy a taky technikou. Vysvětlí jim také postup kontrol anebo techniku, kterou má při kontrolách k dispozici. Den s inspekcí proběhne mezi 2. a 6. hodinou na dálnici D11 na odpočívadle Beranka. Podobné akce by mohly být v budoucnu i jinde. Bohumín využívá letní prázdniny k pravidelným opravám škol a školek. Stavební akce zahrnují zateplování, výměnu rozvodů elektřiny a taky vylepšování zázemí. Víc k rekonstrukcím dodává mluvčí města Jana Končítková.
6: Modernizace našich mateřských škol je v podstatě nekončící proces. Většina z nich totiž zahájila provoz už před několika desítkami let a proto je musíme postupně obnovovat. Letos přišla na řadu ta na sídlišti v Tovární ulici.
5: Bohumín letos do oprav vloží 11 milionů korun. Umělá inteligence firmy Meta napadla při testování systém jiné společnosti. Došlo k tomu při bezpečnostních testech počítačových. Zpráva přichází po obdobných incidentech firm OpenAI a Anthropic. Na vině bylo stejně jako v předchozích případech chybné nastavení, které modelu při testování neplánovaně umožnilo přístup k internetu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Už je tady, děkujeme moc.
1: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Přesně minutka nám zbývá do 10. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat. Za chvilku se podíváme do Plzně, kde se trošku ochladíme a zahrajeme si víc nebo míň s peklem čertovina. A samozřejmě s Blaníkem. Chcete tančit? Miráji, jo?
7: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách. Než bych na břehu stál,

0: Lucka Vondráčková a Hvězdy na Blaníku. Hledání chládku, to je teďka takové aktuální téma, že? A vypadá to, že ideálním turistickým cílem je třeba podzemí. Konkrétně to plzeňské můžete navštívit v pivovaru. A jak to tam vypadá, to nám poví vedoucí turistických tras celého Prazdroje Pavla Mášková.
1: My máme celkem 9 kilometrů sklepů, ale ta návštěvnická trasa ve sklepě měří zhruba 800. Teplota v těch sklepích, kde se nepřichlazuje, je dneska už trošku vyšší, ale tady na Spilce, kde se teďko nacházíme, tak ta teplota je nejnižší z těch našich sklepů a je to opravdu kolem těch 8 stupňů zhruba.
0: Kolem 8 stupňů, to znamená, že podzemí je v Plzni aktuálně o 32 stupňů méně než nad zemí, kolikrát. To už je jako slušná klimatizace. Tak zdravíme do Plzně, vrátíme se k písničkám. Kabáti, kdo ví jestli, spousta důležitých otázek. A hezké dopoledne s Blaníkem.
2: Kdo ví jestli, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope kolem sebe.

0: Divoký byl a znamení na Blaníku a my si jdeme hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: Přesně tak, víc nebo míň, to je klíčová otázka. Přátelé, tentokrát pro vás mám dárkový poukaz na romantický pobyt s wellness a vstupem do pekla Čertovina pro dvě osoby, ubytování v hotelu Kocourkov na jednu noc pro dva dospělé s polopenzí, vstup do wellness a spa ráj na 60 minut pro dva, k tomu láhev vína Čertovina, dárek pro dámu na pokoj. No prostě je to velkolepá cena, přátelé. A kdo ji bude moci využít? Všechny tyhle služby, no, kdo jí získá, to je na vás. 603 118 118, napište přihlašovací SMSku, napište celé své jméno, název města nebo obce, kde bydlíte a potom heslo. A dnešní heslo je, jednoduše to uděláme, heslo je peklo, jo? Protože partnerem naší hry je peklo Čertovina u Hlinska, hotel Kocourkov a wellness a spa ráj, přátelé. Tak heslo je peklo, protože peklo Čertovina. Já čekám na vaše SMSky a mějte u sebe telefon a zvedejte ho, protože dvěma z vás za chvíli zavolám a vy se o tu cenu utkáte přímo ve vysílání Blaníku. Držím palce a pište, já čekám.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
4: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirář.
5: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindl X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
10: Fenomén Šance Liga je zpět. A s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
11: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
12: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
13: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
14: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A čím je naše výroba výjimečná? Nejmodernější technologie pomáhají našim lidem tam, kde je práce nejnáročnější. Protože v Broze jsou vždy na prvním místě lidé. My inovujeme, vy rostete. Broze. Společně silnější.
15: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
16: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
17: Ty nejoblíbenější, které znáte.
18: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
19: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
18: Ráno od 5 do 6.
19: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
18: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: Black a Wonderful Life na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Tak a jdeme si konečně hrát, přátelé. Já jsem vybral dvě posluchačky, které napsaly SMSku a jsou to obě dvě milé dámy. První je Dana, která je toho času v Táboře. Dobrý den, Dano.
3: Den, zdravím.
0: Máte se dneska dobře?
3: No, že jste mi zavolal, tak úžasně.
0: Jo, nevadí vám vedra?
3: No, já mám teplo ráda, ale tohle to už je až dost.
0: Jo, to trochu chápu. Na telefonu je taky paní Martina, ta by měla být v Pršticích. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: To je někde u Brna, Prštice?
4: Ano, to je Brno venko.
0: Jo, to máte docela štreku potom do pekla, když vyhrajete.
4: Tak ono to není tak daleko, už jsem tam kdysi dávno s dětima byla, ale už je to taky dlouho, no.
0: Tak, a navíc každý výlet dobrý v létě, že? Tak, pojďme právě na to, přátelé. Já vám položím takovou jako otázku, na kterou odpoví nejdřív paní Dana, jo? Tak, Dano, pozorně poslouchejte.
4: Ano.
0: V hotelu Kocourkov nejde jen o obyčejné přespání, ale také o jedinečný zážitek v originálních tematických pokojích. Kolik takových pokojů hotel nabízí? Rychle, povídejte.
3: 7.
0: 7. Martino, víc nebo míň?
4: Víc.
0: Víc, říkáte. A o kolik víc?
4: Tak o 6, o 5, o 6.
0: O 5, o 6. O 8 to dokonce je. Martino, vyhráváte. Těch pokojů je 19, přátelé. Tak, Martino, já vám gratuluju. Já vám rovnou řeknu, co jste vyhrála, jo. Vyhrála jste romantický pobyt na jednu noc ve všední den pro dvě osoby s wellness, polopenzí a vstupem do pekla na zábavný program, ubytování v hotelu Kocourkov na jednu noc ve všední den, vstup do wellness a sparáj na 60 minut pro dvě osoby, vstup do pekla čertovina, láhev čertovína, dárek pro vás na pokoji, no prostě krásný. Co myslíte?
4: No super, super, výborný. Super.
0: Tak, Dano, bohužel vy jste nevyhrála, ale já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
3: Tak moc děkuju a gratuluju.
0: Děkujeme oba.
4: Děkuju, tak, děkuju.
0: Dámy, moc vám děkuju, můžete zavěsit. Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak takové to dneska bylo, přátelé, hrát budeme ještě zítra, protože zítra je pátek, což jak jistě víte, je den velkého juchu. Někdo tady bude juchat, že vyhrál.
1: Víc nebo míň.
5: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina. Přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Tak, a můžete se podívat i na radioblaník.cz. Za chvilku si dáme další písničky. Třeba Lucie Bílá zaspívá Most přes minulost.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
8: Tak to kecáš.
9: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
8: A co na to jeho holka?
9: Našla si jinýho. Ten mám malej.
8: No jo, zlatej malej.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
11: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
12: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
14: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
13: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
14: Chevrolet Corvette,
13: Camaro Bumblebee,
14: Ford Mustang GT,
13: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
14: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
13: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
14: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
17: U nás byle rozhodně. Nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa. To dobré začíná u nás.

0: to je hlas, co? Fenomenální Céline Dion na vlnách Rádia Blaník. My vám dál budeme hrát, hlavně hezky česky. Zaspívají Petra Janu a Petr Janda.
1: Není nám už 17, život máme...
0: Aby mohl vlastně říct i Dalibor Janda.
1: Mám rád, nebo rád nemám, to musím přece...
0: A zaspívá i Hana Zagorová. Jak říkám, na Blaníku hrajeme hlavně hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 11 dopoledne.
2: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
4: Máte doma solární elektrárnu?
5: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
4: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
5: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
4: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
5: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
4: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
5: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
6: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Rádio Blaník. Počasí.
7: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravu i do Slezska míří bouřky, které podle předpovědi můžou být i velmi silné. Dnes odpoledne tedy bude postupně oblačno a k večeru až zataženo, na většině území bude pršet a lokálně i zabouří. Naměříme 30 až 33 stupňů. Tolik o počasí, teď je tu dopravní servis.
2: Jak bude?
8: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
7: Pozor, dejte v Ostravě na křižovatce ulic Jugoslávská a Výškovská. Došlo ke srážce dvou osobních aut. V místě nehody je velmi silný provoz a tvoří se kolony v obou směrech. Na dálnici D55 ztratíte asi 10 minut na 42. kilometru ve směru od Veselí nad Moravou na Otrokovice. Policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut a v Prostějově se dlouze zdržíte v ulici Vápenice. Tady zasahují záchranáři a policie u srážky autobusu s cyklistou. Doprava tu velmi zpomaluje. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Přeju vám šťastnou cestu a teď už zprávy s Monikou.
9: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Branické propasti zasahovali záchranáři. V Jabluňkově chystají nový most. Evropské přímořské destinace vůči turistům přitvrdili. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. V hranické propasti na Přerovsku došlo k neštěstí. Při průzkumném ponoru tu včera v nejhlubší zatopené jeskyni na světě zemřel potápěč. Tělo bylo vyzvednuto v noci na dnešek z hloubky 186 metrů. Podle speleologů se neštěstí stalo při mezinárodním projektu. Šlo přitom o špičkového jeskyního potápěče. Vedra mění obsah nákupních košíků Čechů. V tropických dnech častěji sahají po zmrzlinách, vodách a nebo ledových čajích. Jaké kategorie naopak ztrácejí na atraktivitě, prozradí viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza.
11: V horkém počasí zaznamenali významný propad kategorie spojené s domácím pečením a přípravou teplých jídel. Prodej cukru klesl o 18%, výrazně slabší byly také prodeje mouky, vajíček a kuchyňských olejů. Ve vedrech se snížily také prodeje čaje a kávy.
10: Tvrdý alkohol volí při nákupech také podstatně méně lidí. V Jablunkově na Frýdecko-Místecku chystají demolici mostu přes Olši. Práce tu začnou už pondělí a doprava bude po dobu výstavby nového převedena na provizorní dvoupruhové přemostění. To už je na místě připravené. Stavba nového mostu přijde Moravskoslezský kraj na 39,5 milionu a hotovo by mělo být příští rok v dubnu. Evropské přímořské destinace letos opět zpřísnily pravidla pro návštěvníky. Turistům hrozí vysoké pokuty třeba za zabírání míst na plážích nebo u bazénů, kouření, hlasitou hudbu anebo taky na pohyb v plavkách mimo pláže. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa.
0: Je tady, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude 11. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste na Blaníku zvyklí. A budeme si taky trochu povídat, hlavně teda s Petrem Slívou. On si spíš Petr Slíva bude povídat s někým jiným, s někým, kdo má zlaté české ručičky. Tak si na to počkejte, za chvilku je to tady. Petra Janu a Petr Janda není nám už 17. První píseň této hodiny je pomalá, tak si ji užijte, ona nás tak jako uklidní, jdeme na ní. Krásné dopoledne.

0: Dalibor Janda a krabička Sirek na vlnách Blaníku. A teď už přichází Petr Sríva, který má dobrou zprávu. On objevil další zlaté české ručičky. Tak jdeme na to. Péťo, můžeš.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Evou Poláčkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A vy jste majitelka rodinné společnosti Dekolet a autorka projektu světelných výstav Story of Lights. Říkám to dobře takhle?
4: Ano, ano, tak je to naprosto v pořádku.
3: Ale já bych začal úplně od začátku, protože vy jste původně byla úplně něco jiného. Vy jste byla učitelkou literatury a filozofie. To mám taky správné informace?
4: Ano, byla jsem učitelkou a já myslím, že to je něco, co člověk vlastně tak trošku si nese sebou i dál. A já jsem nebyla jenom asi učitelka, jsem od dětství trpěla pocitem, že celý svět musím přebásnit, takže ten vztah k lirice, k poezii a později i k filozofii si nesu v sobě dál a myslím, že jsem ho vetkla i do té naší tvorby, i do těch našich příběhů světelných.
3: A řekněte mi, kde přišel ten nápad stát se vlastně podnikatelkou a věnovat se světelným instalacím?
4: Většinou rozhodují takové věci, kterým dáváme jméno náhoda, i když já si stále víc myslím, že vesmír nějakým způsobem určuje, protože to, jak jsem kdysi chtěla

0: působit ve veřejném prostoru, aby ho harmonizovala, uklidňovala, vzdělávala, tak se takovou oklikou prostřednictvím těch světílek vlastně dostávám k tomu, že dneska po několika úspěšných výstavách v Evropě začínám snít o tom a stále více se orientuje na to, aby ta výstava byla opravdu edukativní, interaktivní, a tak vznikly vlastně první nebo poprvé Žluté lázně a pak se přidávala další města a místa a v loni jsme měli 22 světelných výstav v 13 zemích Evropy.
1: A co můžeme v těch Žlutých lázních třeba vidět?
0: No, já doufám, že to bude zářivá výstava. Připravujeme Karla IV. A život kolem Karla IV. Respektive nejen teda tu v úloze stavebního, uměleckého slova, ale i takového celkového života, jak žil, a ráda bych ho představila jako Čecha, Evropana, krále, císaře, jako člověka, který chtěl postavit a postavil nejen nádherné město, ale byl posedlý i určitou touhou po duchovních záležitostech a byl velkým Čechem, vlastně jeden z největších Čechů, který možná právě protože byl i srdcem Evropanem.
1: Takže pražské Žluté lázně v říjnu. Co dál potom?
0: No pak samozřejmě máme další výstavy ve všech různých městech na Slovensku, v Maďarsku, v Chorvatsku rozšiřujeme, v Německu, Švýcarsko. A třeba zajímavě bylo, že jsme dostali hodně ocenění. Do Chorvatska jezdíme všichni za mořem, tak jsme rádi, že my Češi jsme tam rozsvítili krásně Pragošťany i nejhezčích hradů, něco jako asi pro nás Karlštejn, a oni za to dostali velké ocenění, takhle to postupujeme do Zadaru, zvažujeme tam ještě z nějakých důvodů provozních i Split a další místa. No a samozřejmě krom této výzdoby pracujeme na výběrových řízení, takže zhruba máme asi nějakých 70 obchodních center, nejen tady, ale i v Evropě. Zdobíme i prestižní obchodní centra v Paříži, v Bruselu a samozřejmě i běžnou výzdobu měst, včetně pražského staroměstského náměstí, pražských tramvají, popelářských vozů, lodí, prostě v Praze téměř kam se podíváte.
1: Kdyby se chtěl někdo blíže seznámit s vaší tvorbou, s tím, co děláte, jak to může udělat? Kde figurujete na internetu? Máte stránky a tak dále?
0: Ano, máme samozřejmě stránky Decolet, máme Story of Light, které teďka aktuálně spustíme. Já mám i svůj web, pravidelně i na všech sítích dávám nějaké informace.
1: Tak paní Poláčková, já se s vámi teď rozloučím. Popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří v tom, co děláte, a mějte se krásně. Naslyšenou.
0: Děkuji vám mnohokrát a všem dostatek světla do našich životů. Děkuji. Naschledanou.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: Péťo, moc krát děkujeme. A teď nám zaspívá Sir Elton John. Candle in the Wind. Ta verze z roku 1997.

0: Phil Collins a Two Colors na vlnách Rádia Bladník. Už 4 roky nemůžeme tuhle písničku slyšet naživo. No, my bychom mohli, ale Phil Collins zanechal koncertování, to všichni dobře víte. Občas se ozve nějaká taková fáma, že by se mohl vrátit na pódia, ale on má pořád ještě zdravotní potíže po operaci zad, poškození nervů a špatně chodí. A navíc začátkem tohoto týdne se v jednom rozhovoru přiznal, že nedávno málem umřel kvůli alkoholu, tak kdo ví, jak to s ním bude, ale každopádně chuť tvořit novou hudbu prý stále má, tak já doufám, že ještě něco udělá a třeba, že i zahraje naživo, bylo by to fajn. Za chvilku Hana Zagorová, Juriáši anebo další písničky, které máte rádi tady u nás na Blaníku.
1: Dobré rady do zahrady a do kuchyně.
2: Ano, o víkendu budeme grilovat. Masíčko dodají drůbežářské závody Klatovy a já přihodím zajímavé recepty. Všechno si připravíme přímo pod pergolou.
1: Dobré rady do zahrady a do kuchyně. Na rádiu Blaník.
3: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře z Klatov. Přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře z Klatov. Na ingrediencích záleží.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirář.
4: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindl X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
9: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
10: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
11: Slyšel jsi, že Chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
12: 4 cm? To ani nepoznáš!
11: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!
13: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
14: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
15: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
16: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
17: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: co pak to bylo za písničku?
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: To je velká otázka, co to bylo za písničku. No jasně, slunce dál svítí. Poznali jste to evidentně, protože jsem zapnul telefon a je tady strašně moc různých čísel. Na lince 1 je ovšem pouze jedno číslo. Tak víte co? Já ho teď zvednu. Haló, haló, rádio Blaník, dobrý den.
2: Haló, haló, tady Andrea.
0: Andreo, proč voláte na Blaník právě teď?
2: No, je soutěžní písnička Slunce dál svítí.
0: Opravdu jo?
2: Mhm.
0: A vy ji máte dobře nastudovanou?
2: Řekla bych, že ano.
0: Jo, připravila jste se na YouTube na našem videoklipu?
2: Koukala jsem.
0: Dobře, takže jste připravená, jo?
2: Mhm.
0: Víte, o kolik se hraje, že jo?
2: No, nevím teďka přesně.
0: No, hraje se o 10 000 korun.
2: Krásná práce.
0: To je krásná práce. Teď je na vás, abyste předvedla vy krásnou práci. Tak pozorně poslouchejte, kdo pak nám to zpívá.
3: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď, a pořád nás to těší.
0: Tak kdo pak to je?
2: No, to je otázka.
0: No, tak povídejte, kdo to je?
2: Tereska Mašková.
0: Tereska Mašková, říkáte. Víte, co vám musím říct?
2: Že jsem se netrefila.
0: Přesně tak. My budeme příště hrát o 15 000 korun. Úplně poprvé. Tohle není Tereska Mašková. Byla to Olga Lounová. Ale já vám i tak zatleskám, jo? Protože já cením tu snahu, že víte aspoň, které zpěvačky tam zpívají. Že tam je Tereska, je tam Kateřina Marie Tichá a je tam právě Olga. Tohle byla Olga, no. Co tomu říkáte?
2: No, nedá se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat, je to hra. Ale moc vám děkuju, že jste zavolala. Já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
2: Dobře, děkuju.
0: Tak mi vydržte prosím na telefonu a já si vezmu adresu. Mějte se hezky, nashledanou. Tak přátelé, poprvé budeme hrát o 15 000 korun, což si myslím, že pro vás ostatní, kdo se chcete zúčastnit, je vlastně dobrá zpráva.
1: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Tak, čekejte, může zaznít kdykoliv, klidně ještě dneska. Za chvilku Opus, Life is Life.
4: Ten

0: pojďte na to s námi zavzpomínat. Možná na tom i vyděláte. Už od pondělí 10. srpna vám budeme rozdávat praktické cyklistické balíčky od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Poslouchejte Blaník a buďte ve střehu.
1: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Naději už tam budem.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Kámo, já už to nevydržím.
12: Kámo, ten je velký.
11: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
12: Dík. Fakt, kámoš.
13: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Je snad první boyband na světě. New Kids on the Block na vlnách Rádia Blaník. A na dlouhou dobu poslední anglicky zpívaná písnička v našem éteru, protože je před námi česká hodinka a s ní rozmlouvadlo v podobě prodavače. Michal Tučný, ten na Blaník patří, stejně jako Věra Martinová. A dáme si i krásnou levandulovou.
1: Budeš má levandulová.
0: Posloucháte Rádio Blaník a před námi je česká hodinka, tedy hodina plná českých písniček. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.

0: Vlk, počasí.
1: Krásné poledne přeje Tereza Musilová. Na Moravě a ve Slezsku se zítra probudíme do zamračeného dne. Lokálně ještě bude doznívat déšť. Postupně ale budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat a v průběhu dne čekáme skoro jasno. Teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů. O počasí je to všechno, teď už pojďme na silnice.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Blaník za volantem.
1: Nehoda je na dálnici D35. Na 250. kilometru směrem na Hradec Králové se srazila dvě osobní auta. Kolona se tam ale netvoří. V Ostravě u křižovatky ulic Jugoslávská a Výškovická jsou v sobě taky dvě osobní. Provoz je tam silný. Počítejte se zdržením. Na Bruntálsku v Krnově je nehoda u finančního úřadu. Tam se srazilo osobní auto s nákladním. Místem projedete se zvýšenou opatrností. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. A teď už jsou tu další zprávy s Eliškou.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Ve vedrech hasiči častěji výjíždějí kvůli vosám. Ve Zlíně začne demolice budovy v Baťovském areálu. Vojáků, kteří brání východní křídlo NATO, bude méně. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Horko svědčí vosám. Jejich hnízda rychle rostou a hasiči i záchranáři zasahují častěji než obvykle. Jak postupovat při nálezu vosího hnízda, popíše mluvčí hasičů Pardubického kraje Lucie Pipiš.
5: Pokud se hnízdo nachází na veřejném prostranství ve městě, je vhodné informovat obec, město nebo správce daného objektu či pozemku. V případě menšího vosího hnízda na soukromém pozemku lze využít běžně dostupné prostředky určené k likvidaci obtížného hmyzu.
4: V případě roje včel je nejlepší kontaktovat včelaře, který zajistí odborný odchyt a přemístění. Vyhořelá budova v někdejším baťovském areálu ve Zlíně půjde k zemi. Demolice by měla začít během dnešního odpoledne. Demoliční firma už zničený objekt převzala od majitele. Cílem společnosti je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů. Využije k tomu především demoliční bagr s hydraulickými nůžkami. Vláda chce snížit maximální počet vojáků k obraně východního křídla NATO. Místo 2000 by jich v příštích 2 letech bylo nasazeno 1600. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí, který dostal k posouzení parlament. Senátní výbor pro obranu bude návrh projednávat za týden. Nejlépe placeným českým sportovcem je stále hokejový útočník David Pastrňák. V elitní desítce je hned 8 hokejistů a doplňují je fotbalisté Patrik Šik a Tomáš Souček. Nejvíce vydělávajícím sportovcem mimo hokej a fotbal je 17. Martin Kabrhel, který se věnuje pokru. Žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců zveřejnil časopis Forbes. Ze zprávy to všechno, teď jsou tu písničky a Pepa.
6: Já jsem chtěl jenom dodat, že já jsem úplně na konci toho žebříčku, já občas hraju prší, ale nevynáší to teda vůbec.
0: Pepa Černý
2: na Rádiu Blaník.
6: Tak, přátelé, navíc mám kamaráda, se kterým hraju prší a ten dokáže naprosto rozhodit svého soupeře tím, že když mění barvu, tak to tam položí toho svrška a řekne ESO. A ten vedle řekne, no eso nemám a lízne si. Je to podvod, ale hezký. Přátelé, my si budeme hrát pouze hezky česky, protože je před námi česká hodinka. A za malou chvilku se spojíme s Lukášem Valentou, což je náš kontrolor solárů. Tak na to si počkejte. Činasky, Bára Hosnedlová, slovenský klín, právě teď na Blaníku.

0: už se blíží čas sluhů. Zdánlivě filmová písnička, ale ona ta písnička vznikla až po tom, co vzniknul ten film. To je taková zajímavost. Ale ta melodie, ta tam je.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Přesně tak, my máme i energoporadnu na Blaníku, představte si to. Každou středu ráno se ozve Adélka Zahradníčková a s něčím vám poradí, co se týče energií. A když to nestihnete ráno, tak si to můžete v tu středu poslechnout potom ještě v podvečer, někdy kolem 6:30. No a navíc pro vás máme takovou hru. Na našem webu radioblaník.cz je formulář, který můžete vyplnit a získat úžasnou věc. Získat, představte si to, profesionální kontrolu vaší solární elektrárny od Solar Energy Service and Care v hodnotě až 10 000 korun. A ten, kdo to vyhraje, tak ten se dočká ještě takové jako návštěvy, a sice našeho Lukáše Valenty, což je šikovný chlapec z Blaníku, který jezdí kontrolovat, jak to jde, ta kontrola těm profíkům. Tak Lukáši, jak to vypadá tentokrát?
2: Tentokrát jsme vyrazili do Staňkova za panem Pavlem.
3: Fotovoltaiku vlastním už druhým rokem a každému bych mohl doporučit se určitě zapojit do soutěže.
2: A jak probíhala servisní prohlídka, to nám poví Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service and Care.
4: Je to nutný umejt a zejména ten jeden panel, nad ním je anténa, bohužel tam se dává holubička, která ten panel znečišťuje a vlastně to degraduje celý ten string, takže jsme se dohodli s pánem, že bychom tady určitě doporučili to řešit nějakým optimizérem nebo předěláním té antény jinam, aby ten panel jednoduše se neznečišťoval a tím pádem se nedegradoval celý ten string jako takovej.
2: Co je to vlastně ten string? Úplně jednoduše. Je to řada solárních panelů zapojených za sebou do jednoho řetězu. Má to ale háček. Platí tu pravidlo nejslabšího článku. Stačí stín na jednom jediném panelu a okamžitě padá výkon celého řetězu. A pokud i vy chcete zkontrolovat vaši fotovoltaiku,

0: informace na našem webu radioblaník.cz.
1: Lukáši, moc krát děkujeme a možná si teďka kladete otázku, co když ale nemám fotovoltaickou elektrárnu, tak to nemůžu vyhrát. Můžete, přátelé, můžete vyhrát tu kontrolu té fotovoltaiky pro třeba svého známého kamaráda nebo příbuzného, případně souseda, ale má to jednu výhodu. Ty 3000 korun na ruku, které k tomu dáváme, tak ty budou vaše a ne toho souseda nebo kamaráda. To je docela plánné. Tak se podívejte, radioblaník.cz a třeba přijede Lukáš Valenta příště za vámi.
2: Energoporadna Rádia Blaník.
1: Karel Gott, Jestli tě budu mít rád, ta je krásná. Pojďme si ji dát. Posloucháte Blaník.

0: Časy se mění, ovšem ne v podání Golden Kids, ale Kateřiny Marie Tiché a skupiny Benchies. Přátelé, koná se velká řada akcí takhle v létě, o víkendech, ale na málo kterou dáme to naše blanické razítko a doporučíme jí. Ovšem jedna taková se bude konat teď v sobotu, a sice v Kostelci nad Černými lesy v areálu Peklovská Rokle. Bude to memoriál Jaroslava Falty, už čtvrtý ročník. Opakuji, teď v sobotu. A je to krásná akce, navíc je tam příležitost pro motokrosové jezdce svést se na přírodní trati a především možnost zavzpomínat na jednoho z našich nejlepších motokrosových závodníků, který nás bohužel v roce 2022 nečekaně opustil. Tak zdravíme do Kostelce nad Černými lesy a pokud můžete a baví vás motorky a motokros, tak vyražte na memoriál Jaroslava Falty. Tak za chvilku Věra Martinová, dál jen vejdi, anebo Botox, my dva. Posloucháte Blaník.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Dobré ráno, miláčku.
5: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
5: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
6: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
7: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Teamsport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
10: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
11: Na co?
10: Na naši fotovoltaiku.
11: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
10: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
11: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
10: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
11: A kdo se o to postará?
10: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
11: Tak to máme jasno.
12: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Bezva kolegové,
3: bezva šéf,
2: bezva práce.
3: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
4: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař odvedle.
5: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
4: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharová pizza, bo na velikosti prostě záleží.
2: Pohodové České rádio.

0: Turbo. Turbo Iva.
1: Tak to mi ještě nikdo neřekl.
0: Přispěchala, ona je takovou, strašně rychlá.
1: Takovou drzost ještě nikdo neměl.
0: Naopak, to je pochvala, Ivuško.
1: Jo.
0: Ivuška není žádná lemra, je to turbo, turbomyš. Ivuško, prosím tě, zítra už je pátek.
1: Ano.
0: To ty se těšíš, že jo? Protože to je juchu, juchu. A hlavně teda máme zítra letní koncert v Chomutově.
1: Ano.
0: Jo. Tentokrát to bude moderovat Petr Slíva, přátelé. Takže jo, uvidíte naši ranní hvězdu na vlastní oči. Tentokrát se budeme muset obejít bez jedné skupiny našich posluchačů.
1: Jaká?
0: No, bez fanoušků Marka Ztraceného.
1: Aha.
0: Že zítra má Marek tu velkou letno.
1: Jo, takhle to myslíš. Víš, no. No jo, no to si člověk musí vybrat.
0: To si musí vybrat, no. Markovi samozřejmě přejeme, ať má plno. Nám taky přejeme, ať máme plno. Ale chtěl jsem Marka pochválit, víš, protože Marek včera udělal takové rozhodnutí, kterým mi udělal radost. On totiž oznámil, že na závěr koncertu měl být původně obrovský ohňostroj. A on to normálně zrušil. A zrušil to proto, jednak, že je sucho, a potom taky, že jsou kolem všude baráky a v těch barácích bydlejí pejskové a kočičky. A ty kočky...
1: Vaří dort.
0: A ty kočky navíc jsou i v Letenském parku prostě a není to úplně ohleduplné ani k ptactvu prostě. Tak udělal tuhletu věc, no.
1: No to je pěkný.
0: A co se mi navíc teda líbí, je, že jsem koukal na jeho sociální sítě a tam v těch komentářích to 98% všech jeho fanoušků přijímá, děkuje mu za to a vzkazuje mu, že se na ten koncert stejně těší, že jdou na něj a ne na ohňostroj.
1: No. Jistě,
0: a že takhle to má
1: říct.
0: Vypadat. No.
1: No takhle to má vypadat, ale on vůbec ten Marek teď tak jako jde do sebe, že jo? Jeho poslední písnička Oboj si moje boty, že jo? To je, ten text je tak úžasný, já jsem z té písničky úplně vyřízená.
0: Je to,
1: kolik je v tom pravdy a vlastně, když se nad tím zamyslíš, jak je to strašně jako aktuální. Jo?
0: Je to fakt.
1: No,
0: na Marka
1: hele,
0: se teda zároveň teda snáší spousta kritiky, no že, jo, že jsou si ty písničky podobné a podobně a že, já nevím, někdo říká, že neumí zpívat.
1: No
0: víte
1: jo,
0: co?
1: No, tak, jako
0: tak si to zkuste zaspívat sami, ono to tak jednoduchý.
1: Přesně, ale tak kritizovat umí každý, že?
0: A hlavně mě se teda na Markovi líbí, že on si to sám píše.
1: No je dobrý.
0: A je to dobrý muzikant.
1: Je
0: tak
1: dobré.
0: Marku, držíme palce zítra za ten ohňostroj. Za mě palec nahoru, chápu, že kde kdo může dát ten palec dolů. Ivušku vám tady nechám, přátelé, protože jako vždy je skvělá, mějte se hezky. Slunce dál svítí,
2: slunce dál svítí. A pro vás to navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
3: Zazní může kdykoliv.
2: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
3: Zavolejte na 800 109 109
2: a buďte ve hře.
3: Slunce dál svítí.
2: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
6: Baru, ty jsi hlavička.
5: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
11: Tak co, Klára?
12: Kámo, vadí, že je malej.
11: Malej? A řešíš to nějak?
12: Ne, na to je moc malej.
11: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
13: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
14: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz

Dana Hegerová a Petr Hapka a Levandulová. Bože můj, no nemáme my tak krásné písničky? Máme. Všechny české písničky jsou krásné. A proto i dál na Blaníku i v odpoledním vysílání budeme hrát hlavně hezky česky. A dáme si třeba Děti ráje. Taky tady bude Kuba.

0: hezky na pohodu a hlavně hezky česky. To je na Blaníku to nejhlavnější. Za 6 minut bude 13 hodin, za chvilku tady startuje odpoledne našeho českého rádia.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
3: Pozor, hlašení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
4: Nemáme ani moře, ani velehory.
5: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
4: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
5: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
4: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
6: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Zítra se trochu schladíme. Na Moravě a ve Slezsku naměříme mezi 22 a 26 stupni. Obloha bude zpočátku zamračená s doznívajícím deštěm. Postupně ale pršet přestane, mraků ubude a obloha zůstane po zbytek dne slunečná. Taková je předpověď, teď už je tu dopravní servis.
7: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
6: Pozor si dejte na hlavním tahu z Uherského Hradiště na Brno, na obchvatu Slavkova u Brna. Došlo tam k nehodě. Projíždí se Kivadlově a kolony se tvoří v obou směrech. Na trase z Opavy na Šternberg opatrně před Horními Loděnicemi. Tam se srazila dvě osobní auta. Na místě vyšetřují policisté a provoz je částečně omezený. Pokud víte o dalších problémech, číslo naší dopravní linky je 603 11 71 71. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, a teď už jsou tu zprávy.
8: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
9: Češi vedra většinou zvládají. Dopravu na Pražském okruhu zkomplikuje uzavírka tunelů. Stavebnictví se v pololetí dařilo.
5: Radio Blaník.
9: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Většina Čechů si na současné vlny veder stěžuje. Nicméně téměř dvě třetiny z nás je zvládají celkem dobře. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky.cz. Hůře jsou na tom podle něj ženy, které tropy snášejí obtížněji než muži. Na komplikace se musí připravit řidiči na Pražském okruhu. O víkendu se totiž uzavřou tunely Lochkov a Cholupice. Podrobnosti zjišťovala naše reportérka Ivana Balkovská.
10: Pěkné odpoledne. Tunely budou neprůjezdné kvůli pravidelné údržbě a servisu technologií. Uzavírka začne v sobotu v poledne a potrvá do nedělních 12 hodin. Silničáři zároveň na okruhu ukřížení s dálnicí D5 opraví výtluky. Doprava bude kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Cholupice odkloněná a auta budou muset přes ulici k Barandovu a dále po jižní spojce. Pro Rádio Blaník Ivana Balkovská.
9: Ještě děkujeme. Stavebnictví v České republice má za sebou podle analytiků úspěšné pololetí. Nicméně rizikem dalšího rozvoje může být nedostatek pracovníků na trhu. Problém stavařů tak nemusí být nedostatek zakázek, ale málo lidí, kteří by je pokryli. Firmy tak stále častěji hledají pracovníky v zahraničí. Safari park ve Dvoře Králové hlásí vzácné přírůstky. Na konci července se tu vylíhla 4 mláďata ohrožené husice modrokřídlé. Ta ve volné přírodě žije jenom v Etiopii. Ptáčata návštěvníci ještě neuvidí, zatím vyrůstají v zázemí pavilonu tropické bažiny. Husice jsou totiž velmi agresivní a ochranářské a útočí prakticky na cokoliv, co se k hnízdu přiblíží. Tolik zprávy, teď už se těší Iva.
1: Valecká
2: na rádiu Blaník.
0: Tak ještě jednou krásný dobrý den, přátelé, blížíme se ke konci pracovního týdne. No a na Blaníku nám právě startuje odpolední čtvrteční vysílání. No a za chviličku se projedeme vlakem. Co ukazují nejnovější data o vlakové dopravě, řeknu vám víc. Teď ale Michal David a dobrý den ode mě.

0: Pavel Bobek, drž se zpátky, chlapče můj. S tím, jak houstne automobilová doprava, tak se přesouváme do vlaků. Ukazují to nejnovější data Českých drah. V letošním prvním pololetí vlaky Českých drah přepravily 80,5 milionu lidí, což je skoro o 7% víc než loni. Podrobnosti nám teď poví mluvčí drah Petr Šťáhlavský.
1: Zájem o cestování táhne vnitrostátní přeprava. Největší přírůstky cestujících jsme zaznamenali v rámci příměstské a regionální dopravy a na vybraných dálkových linkách s velkým konkurenčním potenciálem, především v porovnání s individuálním motorismem. Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen také s moderními soupravami, které nabízejí řady doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
0: No a svůj podíl na větší popularitě železnice mají určitě i vyšší ceny benzínu a nafty. Já bych možná ještě z osobní zkušenosti dodala, že by bylo fajn, kdyby se lidi naučili vlakem jezdit, jakože se ve vlacích netelefonuje nahlas, nekřičí, nejí se pod nosem někoho jiného, nepije alkohol, prosím vás, nedělá se tam ani manikúra a pedikúra. A že když nastoupíte do první

první třídy, tak tam má být ticho, protože právě to ticho je v první třídě to, proč tam lidé chodí a připlácí si. Tak děkuju. No a uvidíme, jak budou vypadat statistiky za celý rok. U nás na Blaníku se to každopádně dozvíte.

0: Nekie Žbirka a David Žbirka a nejsi sám, ani vy nejste sami, máte nás. A já se ptám, jak se vám na dnešek spalo? Já jsem teda, přátelé, byla mokrá jak kočka. Teploty lámaly rekordy, nejenom ty noční. Ranní teploty byly dneska ráno nejvyšší ve středních Čechách a taky v Praze. V Klementinu teplota neklesla pod 26 stupňů. Ráno se v Praze navíc ještě oteplilo na 27,6 desetin stupně. Vůbec nejteplejší noc v Česku si připsala stanice Hošťálková Maruška, kde teplota neklesla pod 26,1 desetinu stupně Celsia, no příšernost. V nejbližších dnech nás čekají bouřky, to není úplně pozitivní zpráva, nicméně po nich by mělo dorazit částečné ochlazení, které srazí teploty na normální přijatelné letní hodnoty. Víkend by měl být tedy slunečný, ale s příjemnými letními teplotami. Tak se zase nadechneme. Za 7 minut bude půl druhé, za chvilku jsme zpátky.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
5: Migové,
4: Harley,
5: Single X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Michal Fridrich z Baníku Ostrava. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
11: Outlet Arena Moravia. Slevy

0: tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
3: Jak vy

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil

0: Tak to byl Kuba Smolík, prý chlapy nebrečí. A s Kubou se uvidíte v pátek.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Protože v pátek nás čeká další letní koncert Rádia Blaník a tentokrát budeme v Chomutově. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na náměstí 1. máje. A tam bude právě Kuba Smolík s kytarou, bude zpívat, bude vyprávět, určitě to on dělá a bude to bezvadný. Taky dorazí Tereza Mašková, bude tu Janek Ledecký s celou svojí kapelou, celou svojí skupinou a stanečníky a taky naše blanická kapela. To bude taková paráda. No a má se trošku ochladit, takže nebude takový pařák. Vstupné se neplatí, takže doporučuji, vemte kámoše, vemte rodinu a přijďte za námi. Moc si to s námi užijete. Za to vám ručím. Celý koncert moderuje náš kolega Petr Srývá, který tady za mnou před chvilkou byl a říkal, že se hrozně těší do Chomutova. No tak tam za ním běžte. On bude mít radost. Jinak letos v rámci našich letních koncertů máme i sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Je důležitá, protože na všech těch našich koncertech ji můžete získat. Jen tak, zdarma. Prostě si ji vyzvednete. No a samozřejmě se vám bude hodit, protože v září pro vás máme hru. A díky té hře můžete vyhrát peníze. A jeden z vás dokonce 100 tisíc, no to je neuvěřitelný. Budu mít možná nového kamaráda, že? 100 tisíc korun, no kdo by to nechtěl. Tak si o tu samolepku na tom našem chomutovském koncertu řekněte, možná vám ji dá sám kolega Petr Srýva. No a to je všechno, tak už zítra, přátelé, 7. zítra v Chomutově, 5 minut před 4:30 na náměstí 1. máje.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla Čertovina. A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků. Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Televize Seznam pro vás má oblíbenou českou komedii, která rozplétá zateklité vztahové motanice. I tak by se dal přiblížit film, ve kterém zazáří Taťána Dyková, Ondřej Vetchý, Alice Bendová a další. Film Duše jako kaviár začíná už dnes ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.
1: Nové české rádio.

Čas na Blaníku a za 7 minut bude 14 hodin. Já vám přeju krásné a pohodové odpoledne. Čtvrteční, dneska to nějak doklepem a zítra už bude den velkého juchu. No, v pátek to dáme nohy na stůl, to je jasná věc. Za chviličku další české písničky, bude to Xindl X.

0: To si říkám často.
1: Za co, pane Bože, za co?
0: Za co, pane Bože, za co? No, to si zahrajeme. A taky Strom lásky mý a Standa Hložek. Jo, jo, bez lásky to nejde. Za 6 minut bude 14 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
4: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
5: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A čím je naše výroba výjimečná? Nejmodernější technologie pomáhají našim lidem tam, kde je práce nejnáročnější. Protože v Broze jsou vždy na prvním místě lidé. My inovujeme, vy rostete. Broze. Společně silnější.
6: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
7: Pohodové odpoledne přeje Tereza Musilová. I zítřek slibuje letní teploty. Už ale nebudou stoupat tak vysoko jako v předchozích dnech. Na Moravě a ve Slezsku teploměr ukáže mezi 22 a 27 stupni. Obloha bude zpočátku zamračená, postupně se ale mraky rozplynou a čekáme slunečno. Tolik o počasí, teď už se vydáme na cesty.
2: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
7: Na Frýdecko-Místecku ve Frýdlantu nad Ostravicí v Harcovské ulici bourala dvě osobní auta, počítejte tam s omezením. Na výjezdu z Bruntálu na Mezinu srazil nákladák chodce, provoz je omezený, i tam se zdržíte. Za Rokytnicí je nehoda ve směru na Přerov, v sobě jsou tam dvě osobní. A k nehodě dvou osobní došlo i na Uherskohradišťku v Boršicích, je to u domova seniorů. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu další zprávy s Eliškou. Šťastnou cestu!
9: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Česko čeká mírné ochlazení. Brno kvůli vedrům připravuje akční plán. Na koncert Ztraceného se připravuje taky policie. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra si v Česku od úmorných veder trošku odpočineme. Maximální teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů a obloha bude prakticky po celý den pod mrakem. O víkendu nicméně začnou teploty zase stoupat. V sobotu se rtuť bude pohybovat okolo 30 stupňů, v neděli může být až 34. A právě Brno chce být lépe připravené na stále častější vlny veder. Připravuje proto akční plán, který má pomoci chránit obyvatele a zmírnit dopady extrémních teplot. Už teď město podporuje ekologické dotační programy. Ty přiblíží mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
11: Těmi jsou například dotační tituly s názvy Zeleň střechám, Vnitroblok nebo Nachytej dešťovku. Díky nim mohou žadatelé získat příspěvek na vybudování zelených střech, což příznivě ovlivňuje mikroklima, na úpravu a sázení dřevin ve vnitroblocích anebo na budování záchytných nádrží na vodu.
10: Za dobu poskytování těchto dotací Brno podpořilo realizaci už 357 zelených střech. Policie je kvůli koncertu Marka Ztraceného na pražské Letné v pohotovosti. Vyzývá návštěvníky, aby do centra nejezdili auty a parkovali na okraji metropole. Pražský dopravní podnik pak posílí provoz tramvají i metra. Pořadatelé očekávají až 70 000 lidí. Koncert doprovodí i opatření proti případným vysokým teplotám. V Jablonci nad Nisou začala přehlídka skla a bižuterie. Na čtyřdenní akci s názvem Křehká krása dorazili vystavovatelé z celého Česka. Součástí přehlídky jsou taky ukázky tradičních řemesel a návštěvníci se vstupenkou podívají i do Sklářského muzea. Tolik zprávy, pokračuje Iva.
2: Iva Lecká
8: na rádiu Blaník.
0: Já vám přeji krásné odpoledne. Za chviličku se s námi spojí kolega Vlasta Souk, který náš dnešní prázdninový krajánek, který navštíví Staročeské muzeum Trusnov. No a taky si v dobré zprávě řekneme, na co máte nárok, když se třeba spozdí letadlo nebo vlak, což se v době dovolených stát může. Takže abyste věděli, jak postupovat. Tak, přátelé, startujeme i v této hodině s českou písničkou, je to Xindl X a na vodě.

0: Ja to ne, to ne. Ale za co, pane Bože, za co? To je slovní spojení, které já používám teda hodně často. Jo? Já nevím, jak vy, ale já teda jo. No nic, přátelé, teď vyrazíme na zajímavé místo za naším krajánkem.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Planík.
0: A dneska je to Vlasta Suk. Vlastíku, já tě zdravím. Ahoj a povídej.
3: Ahoj, tak já tě zdravím dneska z Pardubic, kde začínáme moje krajankovské putování. No a právě do tohoto krásného města, do města Perníku, nás pozve referentka Zelené brány Simona Hanušová. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače Rádia Blaník a zvu vás k nám na výlet do Pardubic.
3: No, když se řekne Pardubice, kam mohou vyrazit?
4: No, jako první bych doporučila kouknout se na město z trochu jiné perspektivy. A na to je nejlepší právě Zelená brána. Je to 60-metrová vyhlídková věž, která je přímo v centru města. Odtud jsou opravdu nejkrásnější výhledy na Pardubice a historické centrum odtud máte jako na dlani.
3: A nejenom na Pardubice, je možnost koukat i dál. Já tady vidím třeba Kunětickou horu, jestli se nepletu.
4: Samozřejmě, jako náš největší kopec Pardubice, tady krásně viditelná právě i ta Kunětická hora.
3: A co potom, když posluchači se jedou dolů?
4: No tak samozřejmě ne, každý holduje výška, může se zastavit v předbraní přímo u pokladny Zelené brány. Tam jsou pro děti nachystané dílničky, kde si děti mohou natisknout své vlastní pohlednice, také je u nás mohou rovnou i poslat a nechybí tady ani fotografická výstava, která mapuje proměny náměstí republiky z toho architektonického směru.
3: No a přímo se teď koukáme taky na Pernštinské náměstí a co potom?
4: Určitě, Pernštinské náměstí je renesanční náměstí, no také je to bývalý ring, hlavní náměstí nebo náměstí Viléma z Pernštína a dominuje tomu například Mariánský sloup anebo naše novorenesanční radnice, která je tady v pořadí už čtvrtá a na své střeše má sochu Vojtěcha z Pernštejna, našeho patrona a ochránce města. Z Pernštinského náměstí krásně pěšky dojdete až na náš pardubický zámek.

0: Je to renesanční česká perla, je to penštinská rezidence a vy si ten zámek buď to můžete projít s průvodcem na komentované prohlídce, anebo ho můžete čistě navštívit jako východočeské muzeum a vybrat si z několika druhů expozic. Za zmínku samozřejmě určitě stojí numizmatická expozice anebo nově otevřená výstava zbraní.
1: No, v Pardubicích se taky děje velká hromada akcí, vypíchněte nějaké?
0: Přesně tak. Když jsme teďka na Zelené bráně, tak já určitě musím zmínit velice oblíbenou akci, letní akci Západy slunce na Zelené bráně, kdy, když nám přeje počasí, máme pátky a soboty otevřeno až do 10 hodin do večera. No a samozřejmě také je tady spousta různých akcí přímo ve městě a to bude nejlepší, když odkážu přímo na naše webové stránky pardubice.eu pod kategorii Tahouni, jelikož máme tady seznam akcí, které jsou pro ty Pardubice nejstěženější. Například nyní probíhá jeden pardubický tahoun a to je sportovní park v parku Na špici, anebo také za zmínku stojí vinařský festival na zámku a nebo také podzimní slavnosti.
1: No takže přátelé, pokud nás posloucháte na druhé straně republiky, rozhodně Pardubice mají co nabídnout, jak jste slyšeli, tak si to užijte. A já vám děkuji za pozvánku, ať se daří, nashledanou.
0: Já taky moc děkuji a mějte krásný den, nashledanou.
2: My taky děkujeme a zdravíme vás. No a samozřejmě Vlastík se posune na další zastávku a vy uslyšíte reportáž krátce po 17. hodině.
3: Užijte si léto v přímém přenosu.
4: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
2: A teď už další písničky Scorpions právě teď a hned v zápětí si dáme Standu Hloška a Strom lásky mý. Je 14:45, pohodové odpoledne.

0: Savage Garden na Blaníku za 3:05. Ne, že bychom chtěli něco přivolávat, ale stát se to může. Třeba, že se vám zpozdí vlak, nebo že neodletíte tam, kam jste chtěli letět. Případně máte velké zpoždění, nebo to letadlo, kterým máte letět. Zkomplikujete si tím dovolenou. Máte nárok na odškodnění. Jak zažádat a kolik vám to může ve výsledku přinést, prozradí už za chvilku Sára Dvořáková v Dobré zprávě. No a do té doby Eláni, opět a Radeček a taky trocha Itálie, Felicita Albiano a Romina Power.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Zítra už je pátek, čeká nás šťastná hodinka s dobronáladovými písničkami.
3: Takže se těšíme na vaše dobré zprávy a jednu z nich opět odměníme.
2: No a tou nejlepší dobrou zprávou je samozřejmě to, že už bude pátek. Těšíme se na vás zase po 6. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradničková.
1: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
6: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
7: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
8: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
9: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
8: S Technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
9: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
10: Jsi slyšela, že Chachar má o 4 centiáky větší průměr než pizzař od vedle?
11: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
10: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.

0: akcí.
1: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
0: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
1: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
0: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
1: Blaník na Facebooku a Instagramu.
0: Je nás tu hodně.
1: A díky vám nás tu bude ještě víc.
0: Děkujeme. České rádio.

0: Albano a Romina Powera Felicita na Blaníku a za 5 minut 3:15. Je to dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou samozřejmě přišla Sára, já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a krásné odpoledne všem. Spožděný let nebo vlak nemusí znamenat jen zkažený začátek dovolené, může vám totiž přinést i zajímavé odškodnění. Přesto si o něj většina lidí vůbec neřekne a přichází tak o tisíce korun, na které mají ze zákona nárok. U letecké dopravy můžete při zpoždění delším než 3 hodiny, zrušeném letu nebo odepření nástupu na palubu získat až 600 eur, tedy zhruba 14 000 korun na osobu. Stačí podat žádost přímo letecké společnosti, přiložit letenku nebo rezervační kód a potvrzení o délce zpoždění. Dopravce má na odpověď 2 měsíce. Pokud nereaguje nebo žádost zamítne, můžete se obrátit na Úřad pro civilní letectví. Dobrou zprávou je, že v Česku lze o peníze zažádat až 3 roky zpětně. Na své si mohou přijít i cestující vlakem. Při zpoždění hodinu až 2 dopravce vrací čtvrtinu ceny jízdenky, při zpoždění delším než 2 hodiny dokonce polovinu. I tady je potřeba podat žádost, a to nejpozději do 1 roku od cesty. Vyplatí se proto schovat si jízdenku i potvrzení o zpoždění. Pár minut administrativy totiž může znamenat několik stovek, ale i tisíců korun zpět do vaší peněženky.
0: Zažila jsi to někdy?
2: Nestalo se mi to. Měla jsem štěstí.
0: Jo, hele, já jsem to zažila. A to víte, já jsem žena činu. Já jsem teda samozřejmě ty peníze chtěla. A mně se to povedlo, ale přátelé, až po roce. Jo, rok jsem to z nich tahala, ale... Nakonec se to povedlo.
2: No tak krásný, a co jsi koupila?
0: Takhle, my jsme to investovali do další cesty.
2: Jo, to je rozumný,
0: to je, myslím si asi ideální, ale opravdu, nenechte se, máte na to nárok, tak proč toho nevyužít? Saro, moc děkujeme za připomenutí.
2: Taky děkuju a mějte se krásně.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: A my pro vás máme další díl, tentokrát s ředitelem Hornického muzea v Příbrami, panem Josefem Welflem. A je to velice zajímavé.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Zdej, už tam budem?
8: Přestaň. Chtěj mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
12: Yeso!
13: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Léto s Blaníkem, to jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec.
0: Na pustevny.
2: Nebo na Karlštejn.
0: Léto s Blaníkem.

0: přinesl je k nám.
1: Jo, až bude vítr ledový.
0: Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchám.
1: To taky budeme nadávat, že jo? Teď je moc teplo, pak bude moc zima. Jako takhle, já to budu dělat zcela určitě. Já jsem tím doslova pověstná. Já přijdu do práce, velmi barvitě popisuju, jaký mi je strašný horko, jak jsem spocená. Když je venku zima, tak barvitě popisuju, jaká je tam strašná zima, jak mi upadne hlava a tak, jo. Takže já prostě asi nebudu spokojená nikdy. No, uvidíme. Každopádně to byl Vaby Daněk a další české písničky tu pro vás mám. A vybrala jsem jednu do ukázky, kterou miluju a která vám určitě udělá radost. No, je to Kája, Karel Gott, Pábitelé, tak tu si dáme, anebo co, Valda Matuška.
2: Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně stít.
1: A Slavíci z Madridu. A jednou je hůř, jednou líp a Jirka Korn.
3: Jednou je hůř, jednou je líp.
1: A to je taky velká pravda. A my jsme Blaník, pohodové české rádio. Tak za 7 minut bude 15 hodin.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
7: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
10: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
5: Blaník, počasí.
11: Pěkné odpoledne přeje Tereza Musilová. Zítřek slibuje na Moravě a ve Slezsku příjemnější teploty. Vystoupají na 22 až 26 stupňů. Obloha bude zpočátku zamračená s doznívajícím deštěm, postupně ale mraku ubude a čekáme slunečno. Tolik o počasí, na řadě je doprava.
5: Jak bude?
12: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
11: Na D35C pozor ve směru na Hradec Králové. Na 274. kilometru stojí porouchaná dodávka. Na Kroměřížsku pak počítejte s omezením za Libosváry směrem na Bystřici pod Hostýnem. Silnice je uzavřená kvůli pracem na vozovce a bude tomu tak až do konce října. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. A teď už přichází Eliška, která má pro vás připravené další zprávy. Šťastnou cestu.
13: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
14: Vlaky jsou stále oblíbenějším cestovním prostředkem. Policie opět řešila dětské násilníky. Počet případů žloutenky klesá.
12: Rádio Blaník.
14: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Do vlaků usedá stále více cestujících. Za letošní první pololetí šlo o 85,5 milionu lidí. Meziročně je to téměř o 7% víc. Co mimo jiné stojí za rostoucím zájmem, přiblíží mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
15: Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen s moderními soupravami, které nabízejí řady doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
14: Zájem ze strany cestujících pozitivně ovlivňuje i rozsáhlý informační servis před a během jízdy. Policie se zabývá dalším případem dětského gengu. Parta nezletilých zaútočila na mladíka, který po útoku skončil v nemocnici. K incidentu došlo v červenci ve Vyškově a skupinka si čin natáčela. To se jim nakonec stalo osudným, protože policii to výrazně ulehčilo vyšetřování. Všechny aktéry, mezi kterými byly i dívky, už zná. V Praze 6 opět teče voda. PVK opravili závadu na potrubí, kvůli které bylo od úterý do středy bez vody 21 tisíc lidí. Vodu do řadu začaly pražské vodovody a kanalizace napouštět dopoledne. Nicméně zatím ji lidé nemají pít. V ulicích proto dál zůstávají cisterny s pitnou vodou. Žloutenkou typu A se v červenci nakazilo méně lidí. Od začátku roku do konce července šlo o 1413 případů. Nejvíc marodů bylo v Ústeckém kraji a nejvíc případů žloutenky bylo ve věkové skupině 34 až 44 let. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Tolik zprávy a Ivi, je to tvoje.
16: Iva Lecká na rádiu Blaník.
1: Já děkuji, také bych si možná mohla zapnout mikrofon, abyste mě slyšeli, ale už je to všechno v pořádku, pokračujeme dál. Za chvilku se podíváme na další zajímavé místo, na jednu méně známou trať. Ovšem v informacích k tomuto příspěvku byl tentokrát Mirek Táborský tajemný jako hrad v Karpatech. Víc informací nemám, tak si na to musíme počkat, už za chvilku se to ale dozvíme. No a teď už je tu mistr Karel Gott a Pábitele.

nástrah tichého klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: zajímavé místo. No a dneska by to měla být méně známá trať.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dnes mám pro vás málo známou železniční trať, která vede z Mělníka přes Mšeno do Mladé Boleslavy a není ani moc frekventovaná. Ale jsou na ní úžasná místa. Svými 50 kilometry spojuje dvě středočeská okresní města, vzdálená od sebe 30 kilometrů. Jednou z jejich zastávek je Mšeno, jehož největším lákadlem bývá v létě historické prvorepublikové koupaliště známé jako Městské lázně. Pečlivě udržovanému areálu ve stylu Art Deco z roku 1932 vévodí bíle natřená dvoukřídlá budova se zázemím, tedy převlékárnami i restaurací. Voda v 50-metrovém bazénu pochází ze skalního pramene, takže koupání je spíš pro otužilejší. Je však velmi vítaná v čase letních veder. V areálu jsou k dispozici klasická skládací lehátka systému Saturnin i dětský koutek. V centru Mšena je dominantní stavba památkově chráněné novogotické radnice z roku 1842. Je sídlem městského úřadu i turistického infocentra a muzea. Za Mšenem je pak další zajímavá zastávka Trnová, odkud se dá vyrazit do obce Kluky, která leží nad údolím Strenického potoka, jímž trať z Mělníka do Mladé Boleslavy vede. Díky několika usedlostem s honosnými vjezdovými branami a patrovým roubenkám byla obec roku 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Pak následuje zastávka Sudoměř, která je současně malým železničním muzeem v podobě původní staniční kanceláře, sbírky drezín, včetně šlapacích, nechybí ručně ovládané závory i tzv. Chobot, který sloužil k napájení parních lokomotiv vodou, a malé zvukové návěstidlo podle podoby nazývané Číňan. Zaujme i další historická nezbytnost malých nádraží, kam by i pověstný císař pán šel pěšky, původní záchodky v dřevěné stavbičce vedle staniční budovy. No a já budu po téhle trati pokračovat ještě zítra. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

viděl, jsi šťastná.

0: Tohle byly Ace of Base a vy posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, o tom, že 12. srpna nastane zatmění slunce, to víte, o tom jsme tu několikrát mluvili. Ale pozor, další hvězdná podívaná přijde na podzim. Přesně 4. října totiž nastane takzvaná opozice. Saturn se dostane do protisměru vůči slunci a bude vidět prakticky celou noc po celý říjen. Opozice znamená, že vlastně, když to zjednodušíme, Země bude mezi Saturnem a Sluncem, jako by planety stály v jedné přímce. Dalekohledem navíc uvidíte dokonce i jeho tenké prstence a taky měsíc Titan. No, přátelé, to já si ten dalekohled někde půjčím, že tohle prostě musím vidět. A viditelné to opravdu bude po celý říjen, takže máte šanci to zahlédnout. U nás na Blaníku nám sluníčko svítí non-stop a dokonce přihrává i peníze. Za chviličku vám řeknu víc. Mimochodem v našem banku je teď trojnásobek možné výhry.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
3: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
5: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.

0: To byla Panenka a poutníci. No a na Blaníku máme sluníčko a ze sluníčka se sypou penízky.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaník.
0: Máme krásnou českou písničku Slunce dál svítí a my vám ji v létě pouštíme a když zazní z našeho vysílání, tak je to pro vás jasný signál k tomu, abyste volali k nám do studia. A když budete první na lince, tak máte šanci vyhrát 5 000 korun. Ovšem, ne vždycky se to povede, ne vždycky ten, kdo je na lince, zná správnou odpověď na zadanou otázku. Ta otázka je pro každého stejná, nicméně odpověď je po každé jiná. Já to vysvětlím. Tu písničku naspívalo několik interpretů českých i slovenských. My vám vždycky pustíme ukázku a chceme vědět, kdo to konkrétně zpívá. No a když se netrefíte, no to vám řeknu za chvíli. Což se vlastně stalo Andrejce, díky které bude teď někdo hodně šťastný.
3: Kdo pak nám to zpívá?
4: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď a pořád nás to těší.
3: Tak kdo pak to je?
5: No, to je otázka.
3: No, tak povídejte, kdo to je?
5: Tereska Mašková.
3: Tereska Mašková, říkáte. Víte, co vám musím říct?
5: Že jsem se netrefila.
3: Přesně tak. My budeme příště hrát o 15 000 korun.
0: Ha, a to je ten point, ke kterému jsem se chtěla dostat. Andrejka sice asi nebyla úplně šťastná, nicméně někdo další, kdo bude hrát, si může zahrát až o 15 000 korun, protože na začátku bylo 5 000, neuhodlo se, pak bylo 10, neuhodlo se, 15... Tak to doufám už padne. A když se to nepovede, tak to bude 20. Prostě ve hře jsou peníze. Naše písnička Slunce dál svítí je někde v našem playlistu. Vy poslouchejte dál. No a pokud ji uslyšíte, tak okamžitě volejte na 800 109 109 a třeba budou tyhle peníze vaše. Podrobnosti ke hře najdete také na našem webu radioblaník.cz.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A já už se loučím. Přátelé, zítra je den velkého juchu, teploty klesají, což je pozitivní, tak zítra doufám na koncertu v Chomutově, našem letním koncertu Rádia Blaník, to bude prostě bájo. Za chvilku Martin Ledinský, a už je tady, už mává, nazdar. No a já jdu, páč mě už bylo dost. Ahoj!
2: Výběry s dobrým koncem.
6: Přesně takové máme nejraději.
2: A nyní vám mohou přinést i něco navíc.
7: Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole? Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
6: Už v pondělí 10. srpna se dozvíte víc.
2: U nás na Blaníku.
8: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/rádio.
9: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
10: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
9: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
15: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
16: Tak to kecáš!
17: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
16: A co na to jeho holka?
17: Našla si jinýho. Ten má malej.
16: No jo, zlatej malej.
18: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
19: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
20: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Blaníku dohrávají Turbo, teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli další zprávy a v příští hodině Hana Zagorová.
1: Za každou chvíli s tebou platím víc, než se tím může zdát.
0: Těšte se taky na pokáč.

0: i Lunetik. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky, za 7 minut bude 16 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: Vážení cestující, mimo řádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
8: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Zítřek bude v porovnání s uplynulými dny výrazně chladnější. Na Moravě a ve Slezsku naměříme mezi 22 a 27 stupni. Obloha bude zpočátku zamračená a může ještě pršet postupně, ale čekáme slunečno. Tolik o počasí, teď už pojďme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
9: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
8: V Ostravě v Tavičské ulici u křižovatky s Rudnou bourala dvě auta, počítejte tam se zdržením v koloně. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati je nehoda ve směru z Vizovic do centra před křižovatkou s ulicí Podvesná 17. Osobní auto tam srazilo cyklistu, zdržíte se nárazově. Na Zlínsku opatrně taky na výjezdu z Vlčkové směrem na Dražkovou, tam hoří stodola, místo je špatně průjezdné. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko a teď už přichází Eliška, která má pro vás připravené další zprávy. Přejeme vám šťastnou cestu.
10: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
11: Záchranáři ve vedrech častěji řeší kolapsy. Města kvůli suchu apelují na šetření vodou. Policie objasnila 15 let starou vraždu.
9: Rádio Blaník.
11: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Česko dál trápí horko a napilno, kvůli tomu mají i záchranáři. Třeba ti praští častěji řeší kolapsy z veder anebo zhoršení zdravotního stavu chronicky nemocných pacientů. Například za včerejšek šlo o ošetření 12 kolapsů, které souvisely s vysokými teplotami. Vody v krajině ubývá, vysoké teploty a dlouhodobý nedostatek srážek zhoršují situaci na mnoha místech v Česku. Vodoprávní úřad v Jihlavě proto vyzývá obyvatele i firmy, aby s vodou co nejvíc šetřili. Na situaci bude dohlížet, jak říká mluvčí radnice Radovan Daněk.
12: Vodoprávní úřad také zintenzivní kontroly, zaměří se zejména na dodržování povolených odběrů, a to jak povrchové, tak podzemní vody, a na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích pod vodními nádržemi.
11: Výzvu vodoprávního úřadu převzala taky řada obcí na Jihlavsku. Šetření vodou vyzývají své obyvatele třeba Větrný Jeníkov, Cejle, Stonařov a nebo Brtnice. Ostrava vyrazila do boje s invazním bolševníkem velkolepým. Ten v Česku patří mezi nejnebezpečnější invazní druhy rostlin, a to i pro lidi. Jeho šťáva totiž obsahuje látky, které způsobují puchýře a záněty. Ostravská radnice začala s likvidací na lesních pozemcích podél Trnkovecké ulice. Policie vyřešila letitý pomníček. Kriminalistům se podařilo dopadnout muže podezřelého z vraždy, která se odehrála před 15 lety. Dnes 53-letý muž ubodal v Praze v Karlíně bezdomovce ze Slovenska. Klíčovým důkazem se stal vzorek DNA. Pachateli hrozí 15 až 20 let vězení anebo výjimečný trest. Tolik zprávy, teď se těší Martin.
0: A za minutu a půl bude 16 hodin. Pěkné odpoledne.
1: Martin Ledinský na rádiu Blaník.
0: Včera se u nás zastavil na kus řeči písničkář Pokáč, který chystá podzimní turné. Víc o tom na Blaníku za chvíli. A teď už pro vás máme Hanu Zagorovou. Ať se vám odpolední Blaník hezky poslouchá.

0: Junior, už jsem to, myslím, hrál možná někde. Na koncertech to lidi ještě mohli slyšet, klip a nahrávku teprv chystáme a bude to moje první turné, možná i poslední turné s kapelou, prosím pěkně.
1: Fakt, no, jo, normálně. Pokáč s kapelou.
0: Je to tak.
1: Jako bubny plná palba, jo.
0: My jsme si, jak jsme to vlastně s kapelou zkoušeli do té O2 Areny, jsme řekli, když už to umíme, tak to prostě odhoblujeme tady i v klubech, tak přijďte, jestli jste to slyšeli už stokrát bez kapely, až si to prostě poslechnout poprvé a možná naposled s kapelou. Tak.
2: Tolik včerejší Pepovi parťáci, celé povídání s Pokáčem už brzy uslyšíte a také uvidíte na našem webu radioblaník.cz, ale i na našem YouTubeovém kanále. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Lunetik, taky k víni a právě v tuhle chvíli už bude zpívat Jaromír Nohavica. Tady je písnička Starý muž, tak hezký poslech a pohodové odpoledne.
3: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí.

0: Léto s Blaníkem, to jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec,
0: na pustevny,
2: nebo na Karoštejn.

0: Na Blaníku skupina Lunetic za 9 minut bude 5:30. Česko má letos za sebou už nějakých 20 tropických nocí. V noci na dnešek teploty na mnoha místech opět neklesly pod 20 stupňů. Dobrou zprávou je, že ochlazení přichází a zítra už nás čekají teploty v rozmezí od 24 do 30 stupňů Celsia. Takže si od toho přehnaného horka na chvíli odpočineme. Sice ne nadlouho, nejvyšší teploty totiž budou už od neděle opět šplhat nad tropickou třicítku. No, co na to říct? Važme si toho, ona ta zima bude dlouhá. Za chvíli na Blaníku ABBA, Kateřina Marie Tichá a nebo taky Stevie Wonder.
1: Dobré rady do zahrady
2: i do kuchyně.
3: Ano, o víkendu budeme grilovat. Masíčko dodají drubežářské závody Klatovy a já přihodím zajímavé recepty. Všechno si připravíme přímo pod pergolou.
2: Dobré rady do zahrady i do kuchyně.
1: Na rádiu Blaník.
4: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře z Klatov. Přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře z Klatov. Na ingrediencích záleží.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirage.
5: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindle X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
10: Fenomén Šance Liga je zpět a s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
11: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
12: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
13: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
14: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
15: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
3: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
2: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
3: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
2: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
3: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
2: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
3: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
4: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
5: Pohodové české rádio.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě Stevie Wonder. Teď pojďme do centra Prahy, konkrétně na Václavské náměstí, kde teď vzniká nová tramvajová trať. A teď už je pod ní časová schránka. Včera ji tam uložili organizátoři celé té rekonstrukce. A pokud vás zajímá, co v takové schránce je, tak se to teď dozvíte. Řekne nám to předseda výboru sdružení Nového města pražského Richard Hess.
1: Ten cíl je uložit a nějakým způsobem vlastně zaarchivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli, které jsou tam teda v papírové podobě. Jsou tam ale i flešky, to znamená, je tam i ta digitální stopa a je tam celá řada věcí, těch předmětů je spousta.
0: To je velmi zajímavé, takhle tedy vypadá vzkaz budoucím generacím. Tak možná se budou jednou divit, jak jsme žili. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Aneta Langerová, Ricky Epovery a nebo skupina Jelen. Slunce dá nám
2: svítí 5000 na ruku. Špičkový manažer si to vydělá z

0: všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: A my pro vás máme další díl, tentokrát s ředitelem Hornického muzea v Příbrami, panem Josefem Welflem. A je to velice zajímavé.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Kámo, já už to nevydržím.
11: Kámo, ten je velký.
10: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
11: Dík, fakt, kámoš.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
14: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Na Blaníku skupina Jelen. Přejeme hezké odpoledne. Před námi jsou další zprávy a hned po nich Marcela Holanová. Těšte se taky na písničku Stanice svět od Lucie Vondráčkové a Radima Flendra. A pěkně optimisticky to rozjedeme s Olgou Lounovou. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 6 minut bude 17 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
3: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
5: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
6: Hezké odpoledne přeje Tereza Musilová. Zítra nás čeká slunečný den, ale ne hned od rána. To bude na Moravě a ve Slezsku ještě zamračeno s doznívajícím deštěm. Postupně ale ubude mraku až na skoro jasno a teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů. Tolik o počasí, teď už se podíváme na silnice.
7: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
6: V Ostravě v Opavské ulici u křižovatky s Pustkoveckou se srazila 3 osobní auta. Počítejte tam se zdržením v kratší koloně. V Olomouci v Havlíčkově ulici u křižovatky s Vídeňskou havarovala 2 osobní, blokovaný je jeden pruh. A k další nehodě 2 osobních došlo na příjezdu do Prostějova ve směru od Ohrozimy. Projíždí se také jen jedním pruhem. Se zdržením počítejte i na trase z Otrokovic směrem na Uherské Hradiště na průjezdu Babicemi, tam bourala taky 2 osobní auta. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy.
8: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Tropy zhoršují kvalitu vody. Ve vedrech hasiči častěji výjíždějí kvůli vosám. Demolice budovy ve Zlíně se posouvá.
11: Rádio Blaník.
10: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kvalita vody se v současných vedrech zhoršuje. Hygienici na řadě míst doporučují opatrnost. V tropech se totiž daří sinicím, kterých ve vodě přibývá. Zhoršenou kvalitu vody tak mají třeba přehrady Slezská Harta na Bruntálsku nebo Hracholusky na Plzeňsku. Naopak nevhodná ke koupání je přehrada Seč na Chrudimsku, která už je na 4. stupni z 5. Horko svědčí taky vosám. Jejich hnízda rychle rostou a hasiči i záchranáři zasahují častěji než obvykle. Jak postupovat při nálezu vosího hnízda, ví mluvčí hasičů Pardubického kraje Lucie Pipiš.
12: Pokud se hnízdo nachází na veřejném prostranství ve městě, je vhodné informovat obec, město nebo správce daného objektu či pozemku. V případě menšího vosího hnízda na soukromém pozemku lze využít běžně dostupné prostředky určené k likvidaci obtížného hmyzu.
10: případě roje včel je nejlepší kontaktovat včelaře, který zajistí odborný odchyt a přemístění. Bourání vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně dneska nezačne. Ačkoliv demoliční firma objekt dopoledne převzala, stále nejsou dokončeny přípravné práce. Demolici proto bylo nutné oddálit. K zemi by budova měla jít zítra nebo v sobotu. Stále víc lidí vyráží na farmy nasbírat si ovoce nebo zeleninu sami. Podpoří tím místní pěstitele a navíc mnohdy ušetří, protože ceny bývají příznivější. Sezóna samosběrů v Česku vrcholí, aktuálně se sbírá třeba paprika, rajčata anebo borůvky. Tolik zprávy, teď má slovo Martin.
0: A za minutu bude 17 hodin, hezké odpoledne.
1: Martin Ledinský
7: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli se spojíme s naším prázdninovým krajánkem Vlastou Sukem, který mi před chvílí volal s tím, že vyrazil na jedno mimořádně krásné místo. Kam přesně zavítal, to se dozvíme za několik minut. Do té doby další písničky, chystáme skupinu Čechomor a tady už je Marcela Holanová a ráno. Přitom je odpoledne.

0: Na Blaníku ta pravá letní pohodovka, John Travolta a Olivia Newton-John. Pěkné odpoledne.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: V terénu je dnes Vlasta Suk. Ahoj, jaké další místo si dneska navštívil?
3: Martine, ahoj, dobré odpoledne, zdravím tebe a všechny posluchače Rádia Blaník. No a teď tu mám něco pro vás, kteří byste se chtěli zazpomínat na vaše dětství, anebo na dětství u vašich babiček, protože jsem navštívil staroč

0: co je to zač?
1: No, tak máme tady třeba i Škoda 30 traktor, stabilní motory, dva krásný, Slavia a Lorenz. Potom ve stodole máme i takovou technickou část, kde máme starýho veterána, Citroen, 100 let starýho, Maneta, který je po mým dědoj z roku 47 a třeba i model velký parního stroje.
0: No a přesuneme se do vnitřních prostorů, co tady uvidí posluchači?
2: Tak tady v těch obytných prostorech vlastně ty původní majitele bydleli. Jsou tady dvě místnosti, jedna novodoba, kde je krásná zelená pec, postele dřevěné, původní a starý nábytek, a v té druhé původní starší je modrá pec, také funkční, je tam cihlová podlaha a vlastně veliký stůl, kde si můžou případně i odpočinout.
0: No tak jste zprovoznili na půdě nějaké expozice?
1: Ano, ono se nám to totiž dole strašně hromadilo, tak jsme museli i sedát do půdy, kde jsme udělali podlahu celou, a už tam dneska máme expozice po celé půdě, a to je koloniál starý, potom tam máme starou školu a třeba i divadýlka loutkový nebo praní, žehlení a šití.
0: No tohle až uvidíte, my jsme to samozřejmě zase zdokumentovali, natočili, nafotili, už brzy fotky uvidíte na adrese radioblaník.cz v sekci Krajánek, tak vám garantuju, že se sem budete chtít podívat. Kdy vás vlastně mohou posluchači navštívit?
2: V podstatě kdykoliv, ale samozřejmě nejsme vždycky doma, my totiž bydlíme vedle, když někdo přijede, není problém otevřít, ale stane se, že nejsme doma, a tak bychom prosili raději nejdříve zavolat a návštěvu si domluvit. Takže buď to na Facebooku našem Staročeské muzeum v Trusnově, tam můžete vlastně vidět i život našeho muzea, anebo potom telefon 724 278 836 přímo do muzea.
0: No tak jo, my vám moc děkujeme za hezké provedení, ať se vám daří a třeba zase někdy nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a pro dnešek se loučím já, užijte si zbytek dne a jak už jsem říkal, brzy taky uvidíte fotky a videa na stránkách radioblaník.cz. Tak se, Martine, měj krásně, ahoj.
3: Vlasto, díky, i ty se měj báječně a šťastnou cestu z tvých toulek po Česku.
4: Užijte si léto v přímém přenosu.
5: Prázdninový Krajánek, Rádia Blaník.
3: Za chvíli na Blaníku Eňa, Mekyš Birka a tady už jsou Miráj.

0: Eňa na Blaníku. Za 7 minut bude 6:30. Tak co, jak zvládáte ta horka? Většina Čechů si na vlny veder sice stěžuje, ale zároveň je skoro 2/3 snášejí celkem dobře. Ukazuje to průzkum společnosti NMS pro Novinky. Větší problémy tahle extrémní letní vedra způsobují ženám než mužům. Hraniční teplota, nad kterou už my Češi horko nezvládáme, leží okolo 35 stupňů Celsia. Každopádně zítra už tolik nenaměří. Říme, teploty se dostanou maximálně na 30 stupňů. No sláva! Za chvíli na Blaníku Lucie Vondráčková s Radimem Flendrem, Mike Oldfield a Bonnie Tyler nebo taky Olga Lounová.
1: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
2: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
5: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
4: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
5: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
6: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A čím je naše výroba výjimečná? Nejmodernější technologie pomáhají našim lidem tam, kde je práce nejnáročnější. Protože v Broze jsou vždy na prvním místě lidé. My inovujeme, vy rostete. Broze. Společně silnější.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
8: Ještě tady, Broučku, vidíš?
9: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
11: Svítí.
12: Svítí.
11: I na síti všech sítí.
12: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
11: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
12: Blaník na Facebooku a Instagramu.
11: Na pláži u moře,
12: ve stínu Eiffelovky,
11: anebo na dovolené v Tatrách.
12: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
11: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
13: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
14: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
15: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
14: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.

Na Blaníku k vaší odpolední pohodě Olga Lounová. Zítra se na rádiu Blaník opět vrátíme v čase. Od 9. dopolední se vypravíme do jednoho roku a budeme vám z něj hrát písničky a vzpomínat na to, co zásadního se tehdy událo. A jednu nápovědu pro vás mám už teď. V tom zítřejším tajemném roce jste mohli poprvé sledovat jeden legendární večerníček. Poznáváte?

0: Tak to je první indicie a já věřím, že jste ten večerníček poznali.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Petr se na vás v tajemném roce těší opět zítra dopoledne mezi 9. a 10. hodinou. Za chvíli na Blaníku Nazaret, Xindl X s Olgou Koenigovou a nebo taky Elton John.
2: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla Čertovina. A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků. Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Tak co, Klára?
11: Kámo, vadí, že je malej.
10: Malej? A řešíš to nějak?
11: Ne, na to je moc malej.
10: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Elton John na Blaníku, hezké odpoledne. Před námi jsou další zprávy a hned po nich Marek Ztracený.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a neděle se s tebou na půl.
0: V příští hodině taky Vanastovy věci. Nebo Kouzlo bílejch čar od Věry Špinarové.
2: Já ti řeknu jen jízdy zákonů.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 7 minut bude 18 hodin.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
5: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
6: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
5: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
7: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Krásný podvečer přeje Tereza Musilová. Zítra se trochu schladíme. Teploty podle meteorologů nebudou stoupat tak vysoko. Na Moravě a ve Slezsku na 22 až 26 stupňů. Obloha bude zpočátku zamračená ještě s doznívajícím deštěm, postupně ale čekáme skoro jasno. Tolik o počasí, na řadě je doprava.
3: Rádio Blaník.
9: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
9: Za každého počasí.
3: Za volantem.
8: Na dálnici D1 pozor ve směru na Ostravu na 261. kilometru. Stojí tam porouchaný nákladák a na místě by měla proběhnout překládka nákladu. Na dálnici D35 na 290. kilometru směrem z Lipníku nad Bečvou na Olomouc stojí další porouchaný nákladák. I tady opatrně. A na Frýdecko-Místecku je nehoda na výjezdu z Bystřice směrem na Hrádek u čerpací stanice. Osobní auto tam srazilo cyklistu. Zdržíte se nárazově. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy.
10: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
11: Pavel by v prezidentské volbě Babiše porazil. Klesající hladiny odkrývají poklady na dnech. Sucho ovlivňuje taky lodní dopravu. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Pokud by se v prezidentských volbách opakoval minulý scénář, tak by dopadl stejně. Petr Pavel by ve druhém kole Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Příští prezidentské volby proběhnou v roce 2028. Pavel kandidaturu zvažuje, naopak Babiš vylučuje, že by o prezidentské křeslo usiloval. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví proto přistoupilo k mimořádnému kroku. O co jde, vysvětlí ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
12: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na překlenutí doby do dalších stabilnějších dodávek.
11: Takto připravené léky budou dál plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost i účinnost zůstávají stejné. Vody v krajině dál ubývá. Patrné je to i na českých přehradách, kde klesající hladiny odhalují, co se ukrývá na dně. Třeba na Mírské přehradě na Žďársku z vody vystupuje objekt bývalé betonárny. Ten normálně vidět nebývá. Hladina je teď o 8 metrů níž, než je běžný letní stav. A současné sucho sužuje nejen Česko, ale prakticky celou Evropu a promítá se i do lodní dopravy. Německo zvažuje, že kvůli nízkému stavu hladin řek pozastaví zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Nedostatek vody v Rýnu, Dunaji i Labi totiž komplikuje přepravu zboží. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Martin.
0: A za 2,5 minuty bude 18 hodin, pěkný podvečer.
3: Martin Ledinský
9: na Rádiu Blaník.
0: Další letní koncert Rádia Blaník je na spadnutí, kde a kdy se uskuteční a kdo vám bude živě zpívat, to si na Blaníku připomeneme za chvíli. A teď už Marek Ztracený, ať se vám Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku Tereza Mašková s Markem Lamborou a právě Terezu Maškovou, však bez Lambory, budete moct vidět a hlavně slyšet zpívat naživo už zítra na severu Čech.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tentokrát za vámi dorazíme do Chomutova. Letní koncert Rádia Blaník začne zítra 5 minut před 16:30 na náměstí 1. máje, kde vám kromě Terezy Maškové zaspívá taky Jakub Smolík.
2: Blázen žárlí, až umírá.
0: Janek Ledecký. A v Chomutově na náměstí nebude na tom zítřejším letním koncertě chybět ani naše blanická kapela. Vstup je jako vždycky zdarma a i v Chomutově budeme rozdávat naše sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu. Určitě si pro tuhle samolepku k nám přijďte, protože vám možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Takže další krásné letní odpoledne a podvečer plný hudby, tance a dobré nálady vás čeká už zítra s Rádiem Blaník v Chomutově na náměstí 1. máje. Skvělé je, že už nebude takové horko, bude to takové vlahé, takže určitě to bude báječné. Začínáme 5 minut před 16:30.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď už na Blaníku další písničky. Za chvilku Janek Ledecký, Belinda Carlisle a tady jsou Vanastovy věci.

0: Janek Ledecký na Blaníku, za 7 minut bude 7:30. Ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku vznikla naučná stezka, která provede návštěvníky po místech spojených s baťovskou historií města. Měří asi 3 kilometry a na 20 zastávek vám ukáže tovární budovy, školu, prodejnu, společenský dům, svobodárnu žen, typické baťovské jednodomky, dvojdomky i čtyřdomky nebo ředitelskou vilu. Stezka vznikla k výročí 150 let od narození Tomáše Bati, tak když budete mít cestu kolem Zruče nad Sázavou, můžete si tam s rodinou užít pěknou procházku plnou baťovské historie. Radio Blaník. A za chvíli na Blaníku tým Taylor Swift a nebo taky stánky od Brontosaurů.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
4: Projděte se po stopách frýdlanské litiny a smaltu. Navštivte cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
3: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
4: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
5: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

Je čas sundat zbroj. I rytíři z Blaníku vyrážejí k rybníku. Rádio Blaník. Pohodové české léto.

0: Na Blaníku k vaší podvečerní pohodě stánky od Brontosaurů.
1: Rádio Blaník, písničky k táborám.
0: A právě tyhle písničky k létu patří. V sobotu i v neděli si s námi ty pěkné kytarové, táborákové písničky můžete na Blaníku zaspívat. A nebo se do nich jen zaposlouchat mezi tím, co budete posedávat s přáteli na zahradě, třeba na nějaké grilovačce. Na Blaníku si opět v sobotu i v neděli v podvečer opět připomeneme jedny z nejhezčích kytarovek, a to mezi 6 a 7. A k tomu krátce po 6. další legendární živá nedvědovka, kterou vám osobně zahrají a zaspívají mladí nedvědi. A pokud se u vás víkendová zábava protáhne, stačí, když si pustíte naše DAP rádio Český Blaník, kde každou sobotu a neděli v písničkách k táboráku pokračujeme večer, a to od 7 do 10.
1: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Věra Špinárová, ABBA nebo taky Karel Černoch, a od 7 tu budou písničky na přání.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Zítra už je pátek. Čeká nás šťastná hodinka s dobronáladovými písničkami.
4: Takže se těšíme na vaše dobré zprávy a jednu z nich opět odměníme.
3: No a tou nejlepší dobrou zprávou je samozřejmě to, že už bude pátek. Těšíme se na vás zase po 6. Petr Slíva
4: a Adéla Zahradničková.
1: Radio Blaník.
2: Pohodové ráno.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
1: České rádio.

0: David Hasselhoff na Blaníku, za 3 minuty bude 7. A před námi jsou čtvrteční písničky na přání. Těšte se na Karla Gotta.
1: Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad.
0: Vybrali jste taky skládanku od Františka Nedvěda.
2: Tak od dneška vím, jak zavíráš oči.
0: Nebo Hanu Zagorovou.
3: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník. Počasí.
0: Noční teploty se budou pohybovat kolem 19 stupňů, na západě a severu Čech okolo 14 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku se během noci místy objeví přehánky a také bouřky. Zítra bude svítit sluníčko, které občas zakryje nějaký ten mrak. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 28 stupňů. Na jihu Moravy odpolední maxima vystoupí až na 30 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů.
5: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
6: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
7: Ve vlaku či autobusu.
8: V čekárně u lékaře.
7: A nebo na procházce v lese.
8: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
7: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
8: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
4: Martin Ledinský
8: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 7, přejeme krásný večer. Startují písničky na přání, objednávat je můžete s dostatečným předstihem. Abyste měli jistotu, že se vaše přání do našeho vysílání dostane, pište alespoň 3 pracovní dny předem. Na našich stránkách radioblaník.cz v kontaktech najdete k písničkám na přání speciální kontaktní formulář, kde jenom vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Svátek má Oldřiška, přejeme všechno nejlepší. Za chvíli první vaše přání s písničkou od Karla Gotta, ale teď už pro vás máme Holky, tak hezký poslech.
4: Písničky na přání.

0: Na Blaníku dohrávají holky a teď pojďme na první vaše dnešní přání. Před námi je Karel Gott a písničku Být stále mlád vybral Dušan z Prahy 8, který píše: Milá naše maminko a babičko Marcelko, k tvým krásným 70. narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu. Děkujeme ti za všechnu péči, obětavost a lásku, kterou nám celý život dáváš. Jsi srdcem naší rodiny a jsme šťastní, že tě máme. Ať tě každý den provází radost a úsměv, máme tě moc rádi. Všechno nejlepší přejí manžel, děti a vnoučata. Zdravíme taky do obce Cítoliby, odkud píše Veronika. Milý Blaníku, tato písnička je pro našeho tatínka Edgara Laxtýgala k jeho narozeninám. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spoustu krásných chvil s celou rodinou. Ať se mu splní všechna přání, nikdy mu nechybí úsměv na tváři a každý nový den stojí za to. Máme tě moc rádi, to ti přejí Verča, Ivanka, Domča a Maxík a taky Drápek. A Ondřej z New Jersey píše: Dobrý den, prosím o zahrání písničky Být stále mlád od Karla Gotta pro princeznu na Vysočinu, která v sobotu zapochybovala a utrousila poznámku o svém věku. Zahrajte jí prosím jen tak pro radost. Tak hrajeme, tady je Karel Gott.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Jste s Blaníkem a teď už na vaše přání na sever od kabátů. Napsala Petra z Rudolfova. Pájo, vše nej ke 35. narozeninám, důchodce nelítostně blíží.

Na Blaníku kabáti a teď už skládanka od Františka Nedvěda napsal Kuba z Mříčné. Pro ženu mého života děkuji, že si, miluji tě čím dál víc. Tato písnička patřila k našim začátkům a svatbě a já

0: František Nedvěd na rádiu Blaník a teď už Hana Zagorová písničku Je naprosto nezbytné vybrala Martina. Mamince Oldřišce bych chtěla k jejímu svátku poslat tuhle písničku jako malé poděkování. Děkuji za tvoji lásku, péči a za to, že jsi tu pro nás v každé životní chvíli. Přeji ti hlavně pevné zdraví, štěstí a spoustu důvodů k úsměvu. Máme tě moc rádi, krásný svátek, tvoje dcera Martinka a vnučka Adélka. A ještě tady máme přání od Jirky. Prosím o zahrání písničky na napřání pro věrné posluchačky východočeských frekvencí rádia Blaník, tedy mé mamce Martině Štibicové a babičce Olince Kopecké do 11. patra domu Harmonie na skvělou párty. Díky za zahrání, to napsal Jirka, tak zdravíme a posíláme z Blaníku Hanu Zagorovou. Hezký večer.
1: Je naprosto nezbytné.

Hana Zagorová na Blaníku, teď už vyznání od Bobra a Motýla, napsal pan Jan z Havlíčkova Brodu. Milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky Vyznání pro mě, ale hlavně pro moji milovanou ženu Marcelku k dnešnímu 15. výročí, kdy jsme si řekli ano. Děkuji, váš posluchač Honza.

Na Blaníku posloucháte čtvrteční písničky na přání a teď už skladba Jeruzaléma. Napsala Naďa z Mostu, miláčku, tak zítra odlétáme do našeho oblíbeného hotelu. Tuto dovolenou si užijeme, jak se patří. Posílám pusu a pohlazení. Miluji tě.

0: Na Blaníku pokračují písničky na přání, teď už Karel Kahovec, napsal Ladislav z Boskovic. Milý Blaníčku, zahrajte prosím písničku Modřínu háj pro moji skvělou manželku, paní Jarušku Dokoupilovou z Boskovic. Právě dnes je tomu 50 let, co spolu kráčíme na společné cestě. Do dalších let přeji hodně pokřebného zdravíčka a ať se nám společně na společné pouti kráčí alespoň tak jako doposud. K přání se připojují naše děti Roman, Radka, Jaroslav a Jana se svými rodinami. Jste skvělé rádio, posloucháme vás denně od rána až do večera. Teda, a my vám za to moc děkujeme a hezký večer přejeme.
1: Rádio Blaník.
2: Hezký

0: Na Blaníku Karel Kahovec, za 3 minuty bude 7:30, v písničkách na přání už brzy Banjo Band Ivana Mládka.
1: Jel jsem tuhle ochřis jendou bendou, bendou.
0: A na vaše přání už brzy taky Jarošovský pivovar od Argemy, Lenka Filipová nebo píseň o lásce od skupiny Nightwork už za malou chvíli. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
5: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
6: Dobré ráno, miláčku.
7: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
6: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
7: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
3: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: na rádiu Blaník.
1: Před námi Nightwork, píseň o lásce a píše Eva z Rokycán. Zahrajte prosím k narozeninám naší skvělé kolegyni, kamarádce a bezva holce Elišce Kantárové z Borku u Rokycán. Písničku od Vojty Dyka. Milá Eliško, k tvým narozeninám a celkově do života ti přejeme vysokou a stabilní hladinu zdraví, štěstí a rodinné pohody. Ať se tvá hladina, ale také často čeří radostnými kulturními zážitky s přáteli při dobrém víně nebo zážitky z cest. Vše nej ti přejí tvoje bezva holky.
2: Pohodové české rádio.

Nightwork na Blaníku, teď už Lenka Filipová, píše Bára z Pekřvaldu u Karviné. Dědo Kájo a babi Emily, Blaník u vás hraje stále, proto vám posílám jako pozdrav tuhle písničku, vaše Barunka.

Na Blaníku dohrává Lenka Filipová, teď je před námi Yes a Banjo Band Ivana Mládka. Napsal Václav z Holic: dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro naše dětičky Vašíka a Jaríska. Kluci, děláte nám samou radost a i když občas trošku zlobíte, máme vás moc rádi. Buďte pořád veselí a šťastní, to vám přejí maminka s tatínkem. A Jaroslav napsal: děkuji všem, kteří 2. srpna zachránili život mojí manželce a psům na rybníku Spravčák po potopení pramice. Moc vám děkuji, její manžel Jaroslav Bém.

Banjo Band Ivana Mládka na Blaníku, teď už je před námi Jarošovský pivovar od Argemy. Napsala paní Hana z Poděbrad, vše nejlepší k 76. narozeninám přeje Zdeněk, Kačka, vnoučata a všichni ze zátiší Poděbrady. A vy jste s Blaníkem.

0: Argema na Blaníku, za půl minuty bude 7:45. V písničkách na přání do 8 hodiny třeba Karel Gott.
1: Tam, kde kdysi byl Babylon, je holá pláň.
0: A těšte se taky na Jakuba Smolíka nebo na Mámu od skupiny Lunetik už za malou chvíli. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi, kdo vybírá podlahu?

0: Omax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Pohodové České rádio.
4: Na rádiu Blaník.
5: A tady už je máma od Lunetiků, píše Kateřina z Ostroměře. Mamince k narozeninám, maminko, tak všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky, mám tě moc ráda. Tvoje dcera Kačka, tak všechno nejlepší i od nás.

Na Blaníku skupina Lunetik a teď už Jakub Smolík, Zachraňte milenky, napsala paní Jana z Hořovic. Blaníčku, prosím, zahraj písničku skvělé ženě, mamince a vynikající kamarádce paní Zdeničce Urikové z Tlučné u Plzně, která dnes slaví své narozeniny. Zdeničko naše milá, přejeme ti vše nejlepší, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a moře zdravíčka. Zůstaň nám pořád tak skvělou, jako doposud. Užij si své narozeniny, pořádně to oslavte, to ti přejí Jana, Vendulka a Jandulína Hořovicko.

0: Na Blaníku vám zpíval Jakub Smolík a teď už na vaše přání Babylon od Karla Gotta napsal Josef Sklatov. Přání letí do Bolešin u Klatov pro našeho kamaráda a kolegu Honzu Rubáše. Přejeme ti všechno nejlepší k tvým narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky, ať se ti vyplní vše, co si přeješ. Posíláme ti tvoji oblíbenou písničku Snad jsme se trefili, přeje Míša a Pepa z Břežan.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Radio Blaník.

0: Na Blaníku Karel Gott a za 3,5 minuty bude 8. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy Eva Farná. Taky písnička Vzpomínky od skupiny Kex. A vybrali jste taky Léto lásky od Summer All Stars a Slzy. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Noc bude oblačná až zatažená a hlavně na Moravě a ve Slezsku se místy objeví přehánky a také bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 21 až 17 stupňů. Na západě a severu Čech se budou pohybovat kolem 14 stupňů Celsia. Zítra přes den bude krásně slunečno, obloha většinou jasná až polojasná. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až na 30 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů.
2: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 8, písničky na přání pokračují. Teď už je před námi Karel Zich s písničkou Mám fotbal rád. A napsal Štěpán z Kralup nad Vltavou: Milý Blaníčku, zahraj tuto písničku pro dědu. Tak jo, rádi hrajeme, hezký večer.
1: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku jedna fotbalová od Karla Zicha, teď už Lionel Richie a Diana Ross, Endless Love. Písničku vybral Jirka z Plzně, který píše: hezký večer, prosím o zahrání písničky pro Aničku. To byla platonická láska na průmyslovce, 25 kluků, 5 holek. Na školním srazu ona: proč si mi to neřekl? Abych nedostal košem. Anička, neboj, chtěla bych tebe. Vynahradí mi to v příštím životě. Budem zaláskovaní navěky, stále mladí. Za zahrání děkuje váš věrný posluchač Jirka Plzeň. Jo, Jirko, ono ani v tomto životě není všem dnům konec. Nikdy nevíme, co všechno nás ještě čeká.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už je před námi Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Tuhle skladbu vybral Milan Stloskova, který píše k tomuto to přání. Dodatečně k sobotním narozeninám přejeme hodně zdravíčka, spoustu radosti a pohody. To napsal Míla.

0: Eva Farná na Blaníku, teď už keks a vzpomínky. Píše Eliška z Horní Bělé. Milá maminko, já i celá rodina ti přejeme jen to nejlepší k tvým pondělním narozeninám. Přejeme ti hodně štěstíčka, zdravíčka a hlavně radost do dalších let. Vůbec nevíme, co bysme si bez tebe počli. Máme tě rádi.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

0: Na Blaníku dohráli Kex a teď už před námi Modern Talking. Své přání poslala Dominika z Břežan. Mojí milované mamince od Dominiky a Matěje, protože právě potřebuje udělat trochu radost. Už se to blíží a zase bude líp. To napsala Dominika.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

Modern Talking na Blaníku, teď už Jožoráš, napsala Jana. Milé rádio, zahrajte prosím pro mého kamaráda Páju od Elánu písničku Voda, čo ma drží nad vodou, je na noční, tak ať mu směna v klidu plyne. Tomu přeje Rybička. Napsala taky Markéta ze Světlé nad Sázavou. Milý Blaníku, chtěla bych nechat zahrát k narozeninám svému muži Dominikovi tuto píseň Lásko, si šíp, co zasáhl mé srdce, si provaz, co spoutal mé ruce, si oheň, který mě hřeje, si dar, o kterém sním, si láskou, co tu je a byla a o tobě každou noc snila. Krásné narozeniny, miláčku, miluji tě celým srdcem, tvá žena Markét. A Jaroslava z Rakovníka napsala pro Milana od Jarky, zlato moje, miluju tě.

Na Blaníku dohrává Jožo Ráš a teď už je před námi Léto lásky od Summer All Stars a Slzy. Napsala Martina z Jihlavy: milí Blaníku, nech prosím zahrát jen tak pro radost a dobrou náladu báječným holkám Viktorce, Leontýnce, babičce Věře a chlupáčům Besince a Beníkovi z Jihlavy. Užívejte letní dny a prázdninovou pohodu, to vám přeje Martina. Miroslava z Chebu: pro mou lásku Petra Šalenu od Miláčka, miluji tě lásko, a své přání poslal taky Adam z Liberce. Chtěl bych popřát svému kamarádovi Štěpánovi všechno nejlepší ke 23. narozeninám.

0: Na Blaníku dohrávají Summer All Stars se skupinou Slza a za 2 minuty už bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy narozeninová od Jarka Šimka.
1: Tohle je přání pro tebe.
0: A na vaše přání taky Michal Hrůza s Klárou Vytiskovou, MC Erika Barbara nebo za chvilinku Stánky od Brontosaurů. Dnes tady písničky na přání budou skoro do 9:30. Tak přejeme pohodový večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
5: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
6: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

0: jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
1: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
0: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.

Stánky od Brontosaurů, to je další písnička, kterou jste vybrali, konkrétně ji vybral pan Václav z Plzně, který píše pro našeho kamaráda Aleše, cyklistu, atleta, baviče a neposlední řadě dobrýho a férovýho chlapa. Tomu přeje strejda Jarda z počátek, bratranec Vašík také z počátek a kamarád Václav z Křemošné.

0: Tak to byla krásná kytarovka od Brontosaurů tady na Blaníku a teď už Michael Jackson, píše Vicky Skomárová, milá Simčo. Vím, že máš moc ráda Michaela Jacksona a tak posílám písničku na přání. Moc se mi po tobě stýská a doufám, že se máš dobře. Mám tě moc ráda, pa, tvoje Vicky.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Michael Jackson na Blaníku a teď už MC Erik a Barbara. Napsala Marcela ze Sokolova. Ahoj rádio Blaníčku, prosím zahrajte písničku pro moji lásku Tomáše Baloga. Lásko, bylo to moc krásný, za chvilku budeme zase spolu. Musíš být silný, všechno, co teď prožíváme, jednou pomine. Jsme s tebou celým srdcem, tvoje rodina, Marcela, Vaneska, Dominik a Míša. Miluju tě, Seretlek. To je podpis. Tak. Pěkný večer s Blaníkem.

0: Na Blaníku MC Erika Barbara, teď už Michal Hrůza s Klárou Vytiskovou a Duše do vesmíru. Tuhle písničku vybral pan Václav ze Semic. Pro všechny, kteří chtějí jen tak něco poslouchat, napsal Venda, tak zdravíme do Semic a hrajeme. Pěkný večer s Blaníkem.
1: Co pek si to s

Na Blaníku posloucháte čtvrteční písničky na přání a teď už jsou před námi Modus. Písničku Sklíčka si přeje Vanda z Bílovce. Ta písnička se správně jmenuje Ty, já a můj brat. No a Vanda z Bílovce tady píše: Zahrejte paní šéfové do hospody. Písnička od Vandy Prokáčů. Děkuji moc. Tak z Blaníku přejeme pohodový večer a tady jsou Modus.

0: Na Blaníku Modu se teď už narozeninová od Jarka Šimka. Píše Jarka z Plzně. Dnes slaví 18. narozeniny naše milovaná Tereska Hemzáčková z Plzně. Přejeme ti vše jen to nejlepší. A ať se ti vstupem do dospělosti daří vše, nač si jen vzpomeneš. Máme tě moc rádi, mamka, taťka, Vojtík a babi.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj.

jsi pro mě hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

Na Blaníku vám k narozeninám zpíval Jarek Šimek a hádejte, která vaše oblíbená písnička ještě dneska nezazněla. No, v písničkách na přání máme, dá se říct, vždycky, nebo skoro vždycky, no, tak schválně tipněte si. Tak, kdo typoval Veronu a písničku Na mě nečekej, vyhrává. Písničku tentokrát vybrala Vendula z obce Lás. Milá Eliško, ani se nechce věřit, že už slavíš své 10. narozeniny, rychle to uteklo a z tebe se stává slečna. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti, lásky a splnění všech tvých tajných přání. Ať se ti daří ve škole i v životě a nikdy ti nechybí úsměv na tváři. S láskou ti všechno nejlepší přejí mamka, Anička, Josífek, babička a nejbližší příbuzní. A my z Blaníku se přidáváme a taky Elišce přejeme k 10. narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. A tady už je Verona. Na mě.

0: Na Blaníku skupina Verona, za 2 minuty bude 9. Písničky na přání tady budou ještě nějakou chvíli, zhruba do 9:30. Budeme hrát na vaše přání, no a koukám, že jste vybrali třeba Karla Gotta. Je jaká je. Tahle krásná písnička tady bude už za malou chvíli. A což takhle dát si Mašinku od Maxim Turbulence? Jede mašinka. No proč ne, i tu jste vybrali, no a vidím tady taky skvělou Heidi Janku. Milá ženy, jo, takhle krásně dneska vybíráte. Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky, a to celé léto.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Noční teploty se budou pohybovat kolem 19 stupňů na západě a severu Čech, okolo 14 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku se během noci místy objeví přehánky a také bouřky. Zítra bude svítit sluníčko, které občas zakryje nějaký ten mrak. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 28 stupňů. Na jihu Moravy odpolední maxima vystoupí až na 30 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů.
2: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
3: Ostrava, Vítkovice a Opava.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Které znáte.
6: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
5: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
6: Ráno od 5 do 6.
5: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
6: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: Martin Ledinský
1: na Rádiu Blaník.
2: Odbyla 9:00, přejeme vám krásný čtvrteční večer a dál hrajeme na vaše přání. Teď je před námi Karel Gott. A písničku Je jaká je vybrala paní Anna z Bíliny. Božského káju posílám mamince Marušce k dnešním kulatým narozeninám. Hodně zdraví a pohody přeje dcera Anička s Vendulkou, Adélkou a Tomášem. Máme tě moc rádi. Napsala taky Monika z Hodkovic nad Mohelkou. Přáníčko poletí rodičům Šiklovým, kteří dnes slaví krásné výročí. 60 let na jedné lodi, kde láska s úctou ruku v ruce chodí. Propluli jste moře, radost je starostí a stále se na sebe díváte s vděčností. Je to mnoho let vzájemné podpory, smíchu, překonaných překážek, ale i obdivuhodný příběh, krásných vzpomínek. Přejeme vám do dalších let hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a úsměv na tváři. Monika Anelča.
0: Písničky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.

Takhle pěkně vám na Blaníku zpíval Karel Gott. A teď je před námi Lucie Bílá a obyčejná holka. Napsala Petra ze své rázu. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky Obyčejná holka od Lucie Bílé pro moje tři nejlepší chlapy. Pro manžela Zdeňka, ať je tak stále skvělý chlap. Pro syna Davida, vše nej k narozeninám, a ať se mu daří v nové práci. A pro syna Toma, také vše nej k narozeninám, a ať se mu stále daří ve wrestlingu a sbírá další úspěchy a medaile. Jsem vám moc vděčná za trpělivost, kterou se mnou máte. Mám vás moc ráda, máma Petra. Tak tady je Lucie Bílá na Blaníku.

0: Lucie Bílá na Blaníku a teď to se svou mašinkou rozjedou Maxim Turbulence napsala Marcela z Montrealu. Milí Blaníčku, ráda bych vás poprosila o písničku nejen pro všechny vaše posluchače, ale hlavně pro jednoho vášnivého sběratele modelů mašinek. Šnečku, přeji ti k tvému nedělnímu svátku vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti. A také ti moc přeji, aby si splnil svůj sen. Snad ti písnička udělá radost.
1: Hezky česky celé léto.
2: Radio Blaník.

I takhle to dovedete na Blaníku pěkně rozparádit, takhle po 9. hodině. Dál hrajeme na vaše přání teď už Milé ženy od Heidi Janku. Napsala Vladimíra z Ostravy. Krásný den, prosím, zahrajte písničku od Heidi Janku pro nás všechny milé ženy. Určitě si to zasloužíme.

0: Skvělá Heidi Janku tady u nás na Blaníku a teď už písnička Černý oči od skupiny Kex napsala Hana z Broumovic. Milý Blaníku, zahrajte mi prosím k narozeninám moji oblíbenou písničku Černý oči k lepší náladě na odpolední směně ve Voticích s pozdravem slunce. Tak milé slunce, milá Hanko, přejeme vám z Blaníku všechno nejlepší. Tady jsou Kex.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: Na Blaníku Kex a teď už jdeme do finále. Před námi poslední vaše dnešní přání. George Becker Selection a písničku vybral Jaroslav z Brodků u Konice. Jen tak pro blanickou rodinku, jste moc skvělí a rád vás poslouchám, jak doma, tak i v autě, zkrátka všude. No Jaroslave, to nás moc těší, moc krát děkujeme a písničku hrajeme. Pohodový večer.
1: Sluníčkové léto.
2: Sluníčkové léto.
3: Na Blaníku.

0: Za 7 minut bude 9:30 a tohle byla dnešní poslední písnička na přání. Podle vás budeme tady na rádiu Blaník hrát opět zítra večer od 7. Za chvíli pro vás budeme mít Petra Nováka.
1: Mé děti z krásných začátků.
0: A chystáme taky Queeny, Ace of Base nebo Kabáty. Hezký večer.

0: na to s námi zavzpomínat. Možná na tom i vyděláte. Už od pondělí 10. srpna vám budeme rozdávat praktické cyklistické balíčky od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Poslouchejte Blaník a buďte ve střehu.
1: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
2: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Na Planíku Kabáti pěkný večer. Zítra se sice konečně trochu ochladí, denní maxima se dostanou v uvozovkách jen na 30 stupňů, ale i tak dopady horka a sucha jsou na přírodu stále kritické. Upozorňuje na to Český svaz ochránců přírody a zároveň ukazuje způsoby, jak žíznivé krajině a živočichům pomoci. Co dělat, to už nám prozradí mluvčí svazu Zuzana Kučerová.
1: Nechte teď v horku trávu trochu povyrůst a dejte na zahradu pítka s vodou a kamínky, aby se v nich netopil hmyz. Pomůže i obyčejná hromada větví nebo listí, která zvířatům poskytne tak důležitý azyl.
0: Více tipů a informací najdete na webových stránkách Českého svazu ochránců přírody. Za chvíli na Blaníku Činasky, Celine Dion a tady už jsou Bengals.

0: Hezký večer, s vámi je Rádio Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Před námi jsou písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká venku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude oblačná až zatažená a hlavně na Moravě a ve Slezsku se místy objeví přehánky a také bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na západě a severu Čech se budou pohybovat kolem 14 stupňů Celsia. Zítra přes den bude krásně slunečno, obloha většinou jasná až polojasná, nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až na 30 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 19 stupňů. Tolik počasí a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
4: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Písničky z lásky na rádiu.

0: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Rich Nick Washrod. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nick Washrod. www.vašezběrna.cz.
2: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
2: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
6: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
8: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
9: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Radioblaník.cz.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo. Místy se mohou objevit přehánky nebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Páteční obloha bude jasná až polojasná, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a také bude doznívat déšť. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Na horách bude kolem 19. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
4: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno aj zataženo. Místy se mohou objevit přehánky nebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Páteční obloha bude jasná až polojasná, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a také bude doznívat déšť. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Na horách bude kolem 19. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Jste s rádiem Blaník a pohodovou noc vám přeje Martin Lidinský. Je tu nový den a to pátek 7. srpna a svátek má Lada. Narozeniny dnes oslaví například sochař Pavel Opočenský, jemu 72 let, dále zpěvák a účastník soutěže Česko hledá superstar Sámer Issa a tomu je 40. A když se podíváme za oceán, tak narozeniny má dnes také americký herec, známý hlavně jako speciální agent Fox Mulder ze seriálu Akta X. David Duchovny a tomu je čerstvý 66. Všem oslavencům blahopřejeme.

0: počasí.
1: Momentálně máme oblačno aj zataženo. Místy se mohou objevit přehánky nebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Páteční obloha bude jasná až polojasná. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a také bude doznívat déšť. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Na horách bude kolem 19. Toliko počasí. Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: společí. Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 7. srpna, dnes má svátek Lada a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Zámecká zahrada a náměstí hostí Čochtanovu Třeboň, setkání vodníků a dalších vodních postav a postaviček. Hlavním lákadlem pro děti je Čochtanův pohádkový svět v zámecké zahradě. Akce potrvá do 9. srpna. V Deštné v Orlických horách začíná 35. ročník svátku skla, tavení skla dřevem. Akce potrvá do neděle a akci hostí areál Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel. Eurocentrum v Jablonci nad Nisou pořádá 15. ročník bižuterní a sklářské výstavy Křehká krása. Dnes také startuje výstava Světla Brna v proměnách času a neb od knotů k LED technologiím. Vznikla u příležitosti 245. výročí zavedení veřejného osvětlení ve městě. V galerii města Přerova se otevře výstava největších českých ilustrátorů. Nabídne díla 10 nejvýznamnějších výtvarníků této tvorby. A nakonec se přesuneme do našeho hlavního města. Na Letenské pláni se dnes bude konat koncert Marka Ztraceného. Bude dosud největším v jeho kariéře. Začíná v 8 hodin večer. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

ночи мне стал. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý.

Říčet, četl jsem si ruskou verzi Lumanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové SO

nartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno aj zataženo. Místy se mohou objevit přeháňky nebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Páteční obloha bude jasná až polojasná, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a také bude doznívat déšť. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Na horách bude kolem 19. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.